0: bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Madonna, whatever.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hači a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Hit Radio Zlín.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si. Tisnu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitosti. Týká se to většiny majitelů bytů, domů nebo pozemků. Lidé s daní nad 5000 korun mohou zaplatit na dvě části. Druhá splátka je do konce listopadu. Kdo daně neuhradí včas, musí počítat s úrokem z prodlení. V Česku výrazně přibývá podnikatelů. Za první 4 měsíce letošního roku jich přibylo přes 15 000, což je meziročně o 41% víc. Podle analýzy jde o nejvyšší přírůstek za posledních 6 let. Nejvíce nových živnostníků přibylo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Fotbalisty Paris Saint-Germain přijal sám prezident Macron. Hráči vítězného týmu Ligy mistrů dorazili po sobotním triumfu do Elizejského paláce. Předtím slavili s desítkami tisíc fanoušků pod Eiffelovou věží v Paříži. Oslavy byly přes den klidné, a to navzdory nočním násilnostem po finálovém zápase. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Kvůli výměně asfaltu je od dneška téměř celý měsíc částečně uzavřená silnice ve Zlíně ve směru do Vizovic. Řidiči musí na křižovatce nad nemocnicí počítat se zdržením a místu by se měli raději vyhnout. Jde o část hlavního tahu městem, která začíná pár desítek metrů od vjezdu k supermarketu Lidl až po Družbu, včetně frekventované křižovatky nad nemocnicí. Dnešní obloha bude zatažená a mohou se objevit přehánky a nebo bouřky. Teploty naměříme mezi 16 až 20 stupně Celsia.
4: Ahoj, chci zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a tak se tady zase ti tři koumáci setkali. Michal, Jasmin a David, čau lidi.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pokud jste dneska nemohli spát, tak víme, čím to je. Dneska byl modrý úplněk, druhý úplněk tohoto roku.
1: Jo, takhle.
3: Takže to nebylo tím, že jsem včera po obědě asi 3 hodiny spal.
2: Ne. Modrý úplněk.
1: Tak vám přejeme krásné ráno. Pitbull, Back in Time pro vás, kdo

0: Tohle je Pitbull. Back in time na Hitrádiu, 6 hodin, 6 minut, krásné ránko. Za malou chvíli je tu minuta šampionu, přesně tak, jak jste zvyklí, budeme po vás chtít, jak se jmenujete, odkud jste, no a když byl ten úplněk, co jsme tady nakousli před chvílí, tak co se vám zdálo, nebo jak se vám spalo, nespalo, jo, tak to nám můžete sypat na 777-937-777 a já bych se vrátil k víkendu, za mě krátkej.
1: Jako vždycky, ano.
0: Co u tebe, Davide?
2: Ještě kratší než obvykle.
0: A mi se doma povedlo se, nevím, jestli jste si toho všimli, ale mně se povedlo se spálit u víkendu.
1: To jsme si všimli, hnedka jak jsi přišel.
0: No ale, a možná to máte podobně, vy kdo posloucháte, ono v sobotu bylo tak, nebo aspoň tam, kde jsem byl já, na východě Čech, tak jako pod vrakem a sluníčko, a já, ať jsem na tom slunci nebyl dlouho, tak teďka rakan červanič, ale jako...
1: Já si trošku myslím, že Michal kecá. Protože David mi potvrdí, že on má to opálení takový jako čokoládový vyloženě, jo. Opravdu jako když jdete do solárka nebo na postřik, ale od sluníčka to máte takový zlatavý.
2: Čokoládový, jo? Já mám to nestyd.
0: Předky no. V Itálii. Čokoládový Michal.
2: Dělali ti nechty?
0: No dobře.
2: V tom salonu.
0: Dobře. Tak to byl můj víkend, takže váš víkend v pohodě, dobře, tak
1: jo.
0: Tak jo, tak pojďte nám napsat, jak se vám spalo, co se vám zdálo, 777-937-777, tohle je Sia a já jdu obdivovat svoje krásné čokoládové opálení.

0: 6 hodin, 11 minut, krásné ránko. Modrý úplněk, ze včera na dnes a ptali jsme se vás, jak se vám spalo, případně co se vám zdálo. Startuje minuta šampionu právě teď.
1: Lucie Bruntál spala jak miminko.
0: Ivča Praha jede směr práce, v noci se k ní přitulila dcera, že se jí zdálo, že na ní útočí velký komár.
1: Lukáš Lunchcrown spalo se krásně, až se mu v 11:30 v noci nechtělo vstávat do práce.
0: David Žacler, žena při úplňku nemůže spát, nevím proč v holky to tak máte, ale dvojčata spí normálně.
1: Je to tak. Evča Frýdek Místek, zdálo se jí, že je u moře a má pohodu, bohužel to byl opravdu jen sen.
0: Káťa Vrchlabí pije kávičku, chystá se k doktorce na předoperační vyšetření, držte mi palečky, zdraví celý skvělý tým a její kamarádku Helenku, která ji odveze k lékaři a spala jak miminko při úplňku.
1: Anka Ostrava, spinkalo se jí velmi dobře.
0: Míša Třebíč, spalo se mi skvěle, o víkendu byla v Bratislavě na koncertě Iron Maiden, úplně boží zážitek.
1: Květa Děčín, úžasný víkend s nejlepší kamarádkou, výlety papáníčko, váleníčko a skvělá nálada.
0: Hezky, tak já myslím, že vy, kdo nás sladíte, posloucháte, jste se určitě v nějaké zprávě poznali. No a společný jmenovatel pro nás všechny teď bude muzika Linkin Park, The Emptiness Machine. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: bookmakerů byli favority domácí Švýcaři a zajímavostí tady z toho duelu je, že pokud se nepletu, tak Švýcaři prohráli už třetí finále za sebou.
1: Ajaj.
0: Vždycky v tom finálovém zápasu prostě tahají za kratší konec provazu.
1: Já jsem to teda Švýcarům moc přál. My jsme měli doma trošku neschody s přítelkyní, protože ona říkala, no vyhrajou to Finové samozřejmě. Já říkám, já bych to přál Švýcarům, ona, ne, vyhrajou to Finové samozřejmě. Protože když si vzpomeneme 2 roky zpátky, když jsme tady na domácí půdě vyhráli my ten šampionát, tak to byla bomba, jo. Tak úplně jsem jim to tam posílal tu energii a nedopadlo to. Nicméně příští rok se má hrát hokejový mistrovství v Německu, což budeme mít kousek, takže tam pravděpodobně asi už teď plánujete vyrazit i vy, kdo nás sledíte. A podle všeho by náš nároďák měl spadat do skupiny B, kde bude Kanada, Švýcarsko, Amerika, Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán a my. Co se mě stal hokejovej takovej jako fanda, no, hodně letos.
2: Z nuly na 100, tak
1: zvaně. Protože Jasmin jenom sedí a kouká a říká, jak to ví? No čtu to tady. Tak za rok možná nějaká medaile.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete
11: s... Tisknu levně.cz.
12: Náplně hned.

0: levnězcziny.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě v ulici doktora Martínka před nájezdem na Místeckou narazilo auto do sloupu. A pozor na odstavené auto na dálnici D35 na 261. kilometru směrem na Mohelnici.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Demilová, to Let It Go, taky Hit Radio 631 a taky David.
1: Ranní update.
2: Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze prodal za rekordních 34 milionů korun. Jde o nový autorův rekord, ten předchozí držel obraz Nevěstka. Dílo z roku 1919 přitom začínalo na vyvolávací ceně 9 milionů. 342 milionů, to je množství balíčků, které bylo v loňském roce přepraveno v Česku, meziročně nárůst zhruba 8%. Naopak listových zásilek, doručených zejména Českou poštou, ubylo o skoro třetinu na 218 milionů.
3: 342 míčů, to je přece strašně moc.
2: Aby jsme si to dokázali líp představit, tak kdyby každý Čech v produktivním věku poslal balíčky, tak to vychází 49,6 balíčků na osobu, to znamená 50 balíčků, každý z nás, jak teď posloucháme.
3: Tak to za mě. Já si myslím, že dokážu za rok třeba max 20. Jo. A to je dost taky.
0: Já se směju tomu, že nejsem překvapen, že David to přepočítal na jednoho člověka. Takže 50 balíčků jeden, tak já jsem teda nad průměrem.
2: Nad průměrem. Já jsem možná taky mírně nad průměrem, člověče.
0: No ne, jasně, myslím si, že kdybys to zčetla, to tvoje noční nakupování a tak dále, víme, jo. Že to tak jako kilečko dá, určitě, určitě. Máme pro vás balík do ruky, song do ruky. Entrance, Stayin' Alive. Tohle je srdcovka, kterou vybrala naše hudební manažerka. Já se teda přiznám, já jsem vůbec nevěděl, že Entrance udělali remix Stayin' Alive. Vy jste to věděli?
2: Teď už to víme.
0: Pro mě to je teda úplná novinka, možná i pro vás, kdo posloucháte. Tak pojďme na to a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak Stayin' Alive od Entrance na Hit Radio v 6.33. Hezké ráno, Stayin' Alive.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, ač trochu zamračené, tak snad parádní. Ray Dalton 6:39 na Hit Radio.
1: Představte si, že v noci jedete autem a najednou tam vidíte tunel někde na místě, kde ještě včera vůbec nebyl. Tak co byste udělali? Někdo by možná zabrzdil, někdo by se otočil, někdo by se rozhodl to projet, pokračovat dál. A přesně na tomhle stojí story, která teďka obletěla sociální sítě, kdy měl teda údajně neznámý muž pod most namalovat falešný tunel a zmást takhle desítky řidičů. Což by bylo dost mazaný, ale taky ujetý samozřejmě. Nicméně pokud jste tuhletu storku už slyšeli, tak to má háček, je to celý fake a má nám to jenom ukázat, jak my pak vidíme něco na sítích a hnedka to všechno pošleme dál, aniž bychom si to ověřili.
0: Takže zase umělá inteligence.
1: Ano, je ano. To tak, je to jenom vygenerovaný obrázek, ale tyjo, kdyby někdo tohle fakt udělal, to by bylo hrozné.
0: To byla pohádka, ne vlastně, jak se to jmenovalo, Kojot Vilda a pták uličník, ten mik-mik. Jak přece maloval ty falešný tunely na tu skálu, aby se o to vždycky aby se o to vždycky ten kojot rozsekal.
1: A jo, už to vidím.
0: To bylo ono.
1: Já.
0: To je ončo, no. Takže vlastně zase tak jako odpravdy to není, když to bylo v pohádce. No tak my se o vás, kdo nás máte sebou v autě, postaráme. Bacha na falešný tunely a jak to vypadá na cestách, rádi poradíme. Bude doprava. Za moment, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: a zeď.
1: Tweet, tweet!
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Go, go, go, gorila.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Pip,

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Valašském Meziříčí v Seifertově ulici vyšetřuje policie nehodu 3 osobních aut. Počítejte s omezením. A v Ostravě v ulici doktora Martínka před nájezdem na Místeckou narazilo osobní auto do sloupu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: 800 937 937. Když zavoláte na tohle číslo, tak vám to třeba může vydělat dovolenou v hodnotě 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Dovolená vašeho vlastního výběru, ale s Invií za 40 000 korun. To můžete tady vyhrát.
0: To je soutěž Připoutej se prosím, máme tady pro vás virtuální letadlo, dohromady 6 řad sedačky A až F, no a pokud trefíte tu správnou sedačku, na které se nebo pod kterou se, jak říká Jasmin, něco schovává, tak můžete vyhrát dovču za 40 000 případně.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, třeba Člověče nezlob se, nebo dva lupeny na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, anebo se tam neskrývá vůbec nic na té sedačce.
0: Tak a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání, hezké ráno.
3: Tady Kristýna, ahoj.
0: Ahoj Kristýno, krásné ránko, tak jaké máš ráno pondělní, co?
3: No, tak jde to.
2: Ve zkratce, hele, prostě
0: chápu,
2: pondělí, chápeme
0: to. Byl víkend. Tak Kristýnko, jakou vybíráš sedačku, co?
3: Já vybírám 3F.
0: 3F.
2: 3F.
0: 3F. Ta ještě vybraná nebyla. Ještě se nestalo, že by se někdo sednul na obsazenou, protože máte to v Merku, je to na webu hitradio.cz.
2: Bylo a od tohoto týdne to bude v klubu posluchačů, takže tam se rozhodně registrujte, ať to všechno vidíte a nestane se vám, že byste trefili obsazenou sedačku. Nicméně 3F je volná sedačka, ale jestli se na ní skrývá ta výhra?
0: Kristýno, připoutáme se nejdřív.
3: Jsem.
0: Tak, jsme připoutaní. Tak co tam je? Co tam je?
2: Tak Kristýnko, dovolená za 40 000 korun z Invií, tam není, ale není úplně prázdná, to zase ne jako.
0: Já nevím, já už vím, co se tam schovává, já nevím, jestli to chci Kristýnce vůbec říct po tom víkendu.
2: Ale jo, to je
0: řekla,
2: hezká
0: no,
2: výhra. Kristýnko, právě teďka vyhráváš Člověče nezlob se.
3: No tak výborně.
0: No, to je výborný.
2: Ne, tak hele, na ty upršený dny, to je super hra. Jo, vrátíme se od mobilů k deskovkám, za mě paráda.
0: Já si myslím, tak, že Kristýna by spíš ocenila tu dovču za 40 litrů.
2: Tak, hele, můžeš to zkusit zase v 8.50 a každý den takhle 6 pade, 8 pade, dokud to nepadne, tak máš šanci.
3: No jasně, samozřejmě.
0: Tak za dvě hočky se na tebe budeme případně těšit, tak vydrž. No ale takhle, je vidět, že jsme ti zlepšili ráno.
2: Šlo brno pro všechny.
0: Tak Kristýnko, vydrž na telefonu a zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Tak v 8.50 pokračujeme.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
0: On air.
8: Online.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky zaměstnaly na jihu Čech hasiče i energetiky. Vychlámal stromy, zaplavoval sklepy a komplikoval dopravu. Bez proudu bylo po bouřkách až 10 000 domácností, večer už energetici většinu dodávek obnovili. Hasiči kvůli popadaným stromům a vodě ve sklepích vyjížděli více než 200krát. Nejhorší situace byla na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Byty v levnějších regionech v Česku zdražují nejrychleji, v některých okresech stouply ceny meziročně až o třetinu. Průměrná cena bytu je u nás kolem 5,5 milionu korun, v Praze potom přes 8. Nejlevnější regiony ale dohání zbytek trhu kvůli rostoucímu zájmu investorů. Tlak na ceny je největší hlavně v severních Čechách a na severní Moravě. Ze Srí Lanky se může stát nové centrum internetových podvodů. Policie tam od začátku roku zadržela už přes 1000 cizinců podezřelých z kyberkriminality. Úřady tvrdí, že se podvodnické gengy přesouvají z Barmy a Kambodže, kde proti nim začaly tvrdé zásahy. Podvodníci na Srí Lance zneužívají hlavně volnější vízová pravidla a kvalitní internetové připojení. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Zlín Film Festival stále pokračuje. Až do 3. června si tady užijete celou řadu filmů, ale i doprovodného programu. Ve Zlín Fest zóně začne v 7 večer podcast na téma Z ulice před kameru. Vystoupí Jiří Mádl, Lukáš Tran a nebo režisér Miro Mráz. V Letňáku se večer promítne snímek Terminál a kdo se bude chtít v noci bavit, tak nebude chybět samozřejmě i diskotéka v Parku Svobody. Dnes nás čeká zatažená obloha s přehánkami a nebo bouřkami. Teploty vystoupají na 20 stupňů Celsia.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ráno.
13: Dobré ráno, ahoj.
14: Snídaně šampionů.
12: Popřejte dneska svým dětem všechno nejlepší, protože je den dětí, ačkoliv venku to tak nádherně a... není to takovej den jako na oslavu, jo, řekněme, jak to říct, takhle.
13: Takhle, děti, my víme, že tam jste, ať už nás posloucháte doma, rodiče vám mažou snídani, nebo v autě na zadních sedačkách, no na vás mluvíme přesně tak, tak užijte si svůj den, zvládněte to ve školce, zvládněte to ve škole a odpoledne by snad možná i mohlo vykouknout nějaký slunce, tak třeba nějaká zmrzka dopadne.
12: Doufejme.
13: Uvidíme.
0: Hit Radio

0: Tohle je soundtrack pondělního rána. My víme, že se vám nechtělo, ale s muzikou je to vstávání lepší. Imagine Dragons 705 na Hit Radio a mě by zajímala jedna věc. Jestli i u vás v práci bojujete s pasivní agresivitou v kuchyňkách. Nám se tady totiž přes víkend objevil nad dřezem vzkaz. Je tam napsáno. Ta velká věc pod dřezem je myčka, slouží na mytí nádobí. To by tamto nádobí musel ale někdo dávat. Nevíme, kdo to tam dal. Pravděpodobně někdo během víkendu. Ale nás by zajímalo, jestli si taky takhle necháváte takové zajímavé vzkazy u vás v práci.
1: Já mám dokonce podezření, kdo to tam napsal. Aha. Tady u nás na vedlejším rádiu pracuje jedna moderátorka ráno. A ta vždycky přijde, já jsem tady první, protože připravuju první zprávy, a začne neskutečně sprostě nadávat na lidi, kteří nechávají právě kolem myčky to nádobí. Takže kdybych si mohl tipnout, tak je to ona.
0: Doufám, že neposlouchá. Možná se vysílají teďka vlastně.
2: Ale já to na jednu stranu chápu, jo, já to taky nemám ráda, tak je tam ta myčka, tak proč to dá člověk? To je jak když chlap si slíkne fusky nebo trenky a dá to k pračce nebo vedle koše, ale ne do koše.
1: Jo, do koše se to dává. Jo.
0: Do koše?
2: Je, no tak, pecka.
0: No. Já teda se musím přiznat, že to do tý, že to do toho dřezu, do tý myčky, že to do tý myčky, že to do tý myčky dávám, ale přiznávám, občas, když jsem v letu a potřebuji vystřelit, tak to dám aspoň do toho dřezu. Nenechávám to tady ve studiu, což se taky stalo. Tam je sklenice, podívej se.
2: No, plná vody.
0: To je tvoje?
2: Jo, tu teďka piju.
0: Jo, takhle, tak to je tvoje. Dobře, no tak by nás, mě tak jako napadlo, že bychom se vás zeptali, kdo nás posloucháte, jestli taky u vás v práci fungují takové pasivně agresivní vzkazy. Jestli jste třeba ten, kdo to jako píše, že se v tom vyžíváte, anebo ten čtenář, jo, který se nad tím baví. Prostě když jste museli vychovávat vaše kolegy, ať už se to týkalo právě třeba špinavýho nádobí, já nevím, třeba, jo, to se nám tady stalo ve studiu taky.
2: Co?
0: Tady chodil kolega, už to můžu říct, on tady není.
2: No.
0: A člověče, tady po něm vždycky bylo tolik bahna na zemi, že já nevím prostě, kudy jsem chodil, jako takhle, tady prostě jako není žádný pole v okolí a prostě tady bylo normálně třeba jako 10 kilo bahna, jo.
2: A tady máme koberec, takže samozřejmě nic příjemného.
0: No tak pojďte nám dát vědět, to nás zajímá, to nás zajímá. 777 937 777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu, vrátíme se k tomu. Teď DJO, End of Beginning.

0: Rehab, Ina a DJ Sesh. Dostali jsme se k vám do práce, do vašich společných kuchyněk a ptali jsme se, jestli třeba musíte vychovávat své kolegy, nebo jestli se o to snaží právě vaši kolegové. Nám se tady totiž přes víkend objevil nápis, že ta velká věc pod dřezem je myčka. Pasivně agresivní doporučení, že je dobrý ty věci dávat do myčky a ne do dřezu.
1: Přitom zvláštní, protože po víkendu je tady vždycky největší brajkl, že jo? Ale pojďme dál.
0: Alibismus.
1: Fája píše, špinavé hrnky. Nejhorší je kolega, který tvrdí, že ten špinavý hrnek není jeho, i když na něm má napsané své jméno.
2: No, jistě.
0: Ale tak to může být trik, že jo, samozřejmě. Vezmeš si hrnek s cizím jménem, ne že bych jako to dělal, jo? Ale dá se, dá se. Píše Roman z Turnova. Ahoj rádio, v jedné nejmenované firmě jsem zažil kolegu, který špinavé nádobí nechával ve dřezu, ale neustále. Děvčata z kanceláře to za něj mela. Potom jsme dostali myčku a ani do ní to nedal. Tak jsme mu postupně všechno schovali. Byl nemile překvapen, že nemá svoji misku a hrníčky.
1: No tak asi se musí takhle na takový lidi, no.
0: To je super, prostě. Víš, že si mu to pak třeba i došlo, že si řekl, tak teďka se cítím jako blbec.
2: A nechal si pořídit nový hrnky.
0: Hele, jde tam iská ty hrnky, co? Tak, taky píše Míša.
1: Dobré ránko, šampioni, můj přítel má příšerný zvyk. Cokoliv z jídla rozbalí, tak ten obal místo, aby rovnou hodil do koše, hází do dřezu. Obal od sýra, pudlo od ramy, slupka od banánů, no je to napěst. A to mi připomnělo, když já jsem byla malá, tak já jsem si to pletla dřez a koš a já jsem třeba kelímek od jogurtu hodila do dřezu a lžičku do koše. A máma z toho úplně šílela, ta vytahovala furt nádobí z koše.
0: To se mi stává dodnes. Mě by spíš zajímalo mě, zaujalo slovo pudlo od ramy. No. Davide, můžeš najít, co je pudlo? Já si myslím, že to bude víčko.
1: Pudlo od ramy taky neznám takovýhle.
0: Pudlo od ramy by mě zajímalo teda. Takhle, vy, kdo to používáte, tak si říkáte, no tak to jsou trubci, to je jasný, ale já to neznal.
3: Tady pudlo. Píšou nejširší nabídka obrazových rámů v Praze, to nebude ono.
1: Tak pecka.
3: Krabička nádoba.
1: Jo.
0: Krabička, takže krabička, super.
1: Nebo taky vidím tady rozkrok. No, ale v tomhle případě, ne, opravdu tady to je napsaný.
0: Začínám litovat toho, že jsem se ptal, co znamená pudlo od ramy. Ještě tady máme zprávu. Já už ze strachu naši firmní kuchyňku nepoužívám. Všechno se řeší přes ofiko firmní e-maily, kde je vždy v kopii i ředitel. Tak to musí být řídě roznačený. Myslím, že prostě řešíš nějaký milionový, stamilionový zakázky a chodí ti maily. Ředitele, on tam zase nedali prostě do byčky ty hrníčky.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na odstavenou dodávku na dálnici D35 na 261. kilometru směrem na Mohelnici. A přes 5 minut se aktuálně zdržíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Hit Radio v 7.31, krásné ráno. David má nachystaný ranní update.
1: Ranní update. Telefonáty od rodičů bývají pro čtyřicátníky stres. Mnoho z nich přiznává, že jim zvonění telefonu od rodičů přináší spíš napětí než radost. Nejde ale o neúctu, spíš o to, že si při hovoru, že se při hovoru vrací do staré rodinné role, ze které už vyrostly. Rodiče navíc často vnímají své děti podle toho, jaké byly dřív, ne jaké jsou dnes. Úplněk spánek ovlivňuje, ale za špatnou náladu nemůže. Vědci potvrzují, že úplněk může narušit spaní, lidé usínají pomaleji a spí kratší dobu. Rozdíl může být až desítky minut a změny se objevují i několik dní před úplňkem. Odborníci ale říkají, že za špatnou náladu nebo podrážděnost přímo úplněk nemůže. No, blíží se nám prázdniny a tak si dáme závěrečné zkoušky z ostravštiny a beskydského nářečí. Já tady pro vás mám pro každého dvě otázky, tak uvidíme, kdo je na tom líp.
2: Pane bože.
1: Začneme s Jasmin. Co znamená sloveso bulat? S obtížemi povalit, neohrabaně kutálet, mít absenci anebo mít spoždění. Sloveso bulat.
2: Jednoduchý takhle
3: já
2: po ránu.
3: Já nevím, mít zpoždění?
1: Ne, správně je mít absenci. Michale, co můžete očekávat, když vám někdo bude chtít dát šlojstek? Takže za facku, kousek něčeho, pohlazení anebo panáka?
2: Pohlazení.
1: Je to kousek něčeho, tak to máme 0-0, tak si můžeme dát závěrečnou třetí otázku. Když je někdo pošastany, je za A spocený, za B unavený, za C rozčílený, anebo za D hloupý. Pošastany.
3: Já dám, je to pro nás oba tady, já dám Ačko.
2: Já dám rozčílený.
1: Správně není ani jedno, je hloupý.
2: Super, super.
3: To jsme my pošastaný
2: tak
3: teda.
2: Tak Ostrava nás odladila, teďka. Davide, děkujeme, Orion už neposlouchá, že?
1: 0-0. Jdeme do prodloužení.
2: Tak, no, já bych šel radši hrát rychlou pětku z Florea.cz. Tento týden máte možnost každý den vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm.
3: A ty jsou teda nádherný ty kytky.
2: No, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody 737. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: My vám vlastně tento týden budeme i připomínat, jestli třeba nemáte s vaší polovičkou výročí, jestli nemá svátek, jestli nemá narozky, protože celý tento týden soutěžíte o luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz.
2: Florea patří vlastně mezi jedničky v doručování květin po celé České republice. Vozí je přímo od pěstitelů chlazenými vozy, takže zůstávají maximálně čerství a krásný. A to i přesto, že je doručují po té celé České republice.
0: No a kdo může tuhle monumentální kytici vyhrát, tak to může být Luděk. Luďku, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Ahoj. Hezké ráno. Luděk,
3: ahoj.
0: Pro svoji ženu nebo přítelkyni Ivetu?
3: Pro svoji ženu.
0: Ženu. A ta má 7. června svátek, to je za chviličku.
3: Ano.
0: No tak to by se krásně hodilo, protože je to s doručením, tak by to bylo asi velký překvápko. Tak Lučku, 5 otázek, jdeme na to.
3: Jdeme na
1: otázka
3: to,
1: první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké je hlavní město Rakouska?
3: Esterach, tak je Vídeň.
2: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má smaragd? Zelenou nebo růžovou?
3: Zelenou.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
3: 155?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře dává vlnu na výrobu svetrů?
3: No, to je ovečka.
0: A poslední, 5. otázka.
2: Jak se jmenuje známý medvídek z pohádky, který miluje med a přátelí se s oslíkem, prasátkem a tygrem?
3: No to je medvídek Pů.
0: No, Lučku, je to medvídek Pů a to znamená, že ty pro svoji ženu vyhráváš... Buket 100 růží. Gratulujem, je to tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujem, žena bude mít určitě radost, protože znám tyhle ty jejich kytičky a jsou fakt nádherný, takže máte se doma na co těšit.
3: Já jsem bez starosti, protože ve středu odjíždíme s klukama na kola do neděle, tak... To bude překvapení.
0: Takže a ona nás teďka asi neposlouchá, že jo, tvoje žena?
3: No asi ne.
0: Tak to je super, tak hele, nebudeme jí to prozrazovat, doufám, že se to k ní nedostane od nějakého posluchače. Ono jí ta kytka přijde domů a ty pak můžeš dělat, aha, ty máš nějakýho vrce, jo. Hele, Lučku, kytka je tvoje, 100 růží od Florea.cz, moc gratulujeme. Zvládni pondělí a zase se někde ozve, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: need.
1: Benson Boone.
0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things na Hit Rádiu chvíli před 7:45. Krásné ránko.
2: Už 7. srpna čeká Marka Ztracenýho, jeho velká show na Letenský pláni. Nedávno byl u nás na rozhovoru a už tehdy nám tady nadšeně vyprávěl o tom, co všechno chystá. Dokonce nám ukazoval první návrhy vizualizace celý tý show a vy jste to ale ještě v tu dobu nemohli vidět. Museli jste nám jenom věřit.
1: On nám to ukázal, my jsme museli podepsat dohodu o mlčenlivosti, že to nepustíme dál, i když takhle, jsme rádio a my vysílat s obrázkama teda neumíme, takže vlastně jsme to podepisovali úplně zbytečně. Ale bude to hezký.
2: Bude to hezký a vy už se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči, protože na jeho Instagramu zveřejnil ten návrh té vizualizace, ukázal tam první ukázky a bude to opravdu obrovský. Velký pódium, speciální efekty, show pro 10 000 fanoušků.
1: My k tomu můžeme říct jenom tohle.
0: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
1: Bude se to rozhodně líbit i vám, tak se podívejte na Markovy sociální sítě. No a co se bude líbit vám v playlistu Hit Rádia už za malou chvíli? Alex Warren. Ordinary. No a taky řekneme vám, kdo nás máte sebou na cestách. Jak to vypadá na silnicích? Za malou chvíli doprava, hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor.

0: nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Na Prostějovsku mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem bourala dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově. A pozor na odstavenou dodávku na dálnici D35 na 261. kilometru směrem na Mohelnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Huňu, tohle je Pink na Hit Radio. 7.55, hezké ráno. Kdo má u vás doma na starosti domácí práce? Je to žena nebo žena? Jak to máte doma vy dva, co?
1: Ty jsi na facku teď.
2: Těžký téma takhle při pondělku.
0: Jak to máte doma vy dva? Jak to vypadá u Jasmin doma?
1: U Jasmin doma dělá ano, všechno převážně Jasmin, ale Kuba, když mu řeknu, tak on strašně rád pomůže. A nějaký věci chce dělat úplně sám, že ho to jako baví. A to je třeba mytí ledničky, čověče.
0: Tak to je pravda. Mytí ledničky, to musí být pintlich, no.
1: No, ale musí, ale ne, vždycky to baví chlapa zrovna.
0: Tomu se přidám. Ale já to mám možná podobně jako tvůj Kuba, že mě když to chytne, nějaká domácí práce, tak já pak jsem schopný uklidit celý byt. Ale to se stává třeba tak v průměru jednou za rok. Co u Davidu doma?
2: My to máme rozdělený 50 na 50, ale tu ledničku, to je zajímavý teda, že to mají takhle muži, tu mám taky já.
1: Fakt jo?
0: To je zajímavý. My tady máme příběh z Číny, možná to je tip pro vás, kdo se letos berete, kdo máte veselku. Novomanželský pár našel ultimátní řešení. Jo. Na svatbě vlezli do ringu a dali si férovku o to, kdo bude být doma na starosti domácí práce. Ženich prohrál. Pod pantoflák.
1: Musel, no.
0: Si představ, že jsi prostě tenhle čínský ženich a pak dostaneš hák na bradu jenom proto, že jsi minulej týden blbě utřel prach na televizi, jako jo. To nechceš. Pojďme na Marka Straceného, hezky ráno. Pondělí
3: ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%, kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: A esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří proměnlivý týden. Slunce bude střídat oblačnost i přehánky, místy se přidají i bouřky. Teploty se ale udrží nad 20 stupni a v některých dnech vystoupí až k 26. Nejvíc srážek se očekává v první polovině týdne, kdy bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad Evropou. Ke konci týdne by se mělo vyjasnit a přijít stabilnější letní počasí. Lobista závodí, i když by měl být podle lékařů vážně nemocný. Roman Janoušek, který si odpikává trest za vážnou dopravní nehodu, se podle reportérů účastní lyžařských i cyklistických závodů. V nich vystupuje pod krycím jménem Roman Zilvar. Ještě před pár lety přitom znalci uváděli, že je v terminálním stádiu nemoci. Případ teď znovu otevírá otázky kolem jeho zdravotního stavu i výkonu trestu. Varšava omezuje noční prodej alkoholu. V polské metropoli nově platí zákaz prodávat alkohol v obchodech, kioscích a na benzínkách mezi 22. a 6. hodinou. Opatření se netýká barů a restaurací. Cílem je snížit hluk, výjezdy policie a rušení nočního klidu v ulicích. Podle zkušeností už podobný krok vedl k poklesu incidentů spojených s alkoholem. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Kvůli výměně asfaltu je od dneška téměř celý měsíc částečně uzavřená silnice ve Zlíně ve směru do Vizovic. Řidiči musí na křižovatce nad nemocnicí počítat se zdržením a místu by se měli raději vyhnout. Jde o část hlavního tahu městem, která začíná pár desítek metrů od vjezdu k supermarketu Lidl až po Družbu, včetně frekventované křižovatky nad nemocnicí. Dnešní obloha bude zatažená a mohou se objevit přehánky a nebo bouřky. Teploty naměříme mezi 16 až 20 stupně Celsia.
11: Ahoj, chci zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ránko.
12: Krásný pondělí.
13: Snídaně šampionů.
15: No, definice krásnýho vypadá trochu jinak.
12: No proto vám ho přeju, že jo?
15: No, jestli je i u vás zakaboněno, tak nebojte, ono se takhle jednou se vyčasí a bude krásně. Nicméně to nejhorší jste zvládli a to vstát, jsme rádi, že tady jste s náma. Muzika, to by vás mohla potěšit. Green Day, American Idiot. Tak jdem na to.

0: I tohle je něco pro lepší ráno. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Hit Rádiu v 8.10. Hezké ráno.
1: Zapátrejte teďka ve svý hlavě, jestli se vám někdy stalo, že jste si po mejdanu nic nepamatovali. Jenom si tak pro sebe řekněte ano, ne, jo, odpovězte si. Představte si, že teda ráno po tom mejdanu, kdy nic moc jako nevíte, otevřete telefon a svítí na vás minus 50 miliard. Takhle, pro mě v první řadě nereálný, jo, že by se to vůbec jako stalo. Ale stalo se to jistý Maddie McGiven. Nešlo tam prej naštěstí teda o její chybu, ale o chybu banky, která ji omylem poslala hluboko do těch červených čísel. Ale stejně by mě zajímalo, co se člověku tak jako honí hlavou, když ráno vstane a vidíte tam minus 50 miliard.
0: Já se teda jako nechci chlubit, a možná se za mě postavíte, vy kdo posloucháte, ale za svých mladých let, jako po víkendu a po víkendových party, tohle nebyl vůbec problém. Co ty, Dave, stalo
2: se ti? Sice jsme se pohybovali v trošku jiných částkách, ale taky si pamatuju, jak jsme vždycky po kapsách lovil, jo, ještě tady aspoň teda ta stovka, ještě tady dvě stovky. Jo.
0: Pak svobolohal kámoše, hele, ty mi dlužíš tady, prosím tě, 15 stovek za to pití, já to platil, a kámoš už se neozval.
2: Ten už si taky nic nepamatoval.
0: Přesně, hele, no víš, já mám okno. Hele, nejlepší výmluva.

0: Tohle je Damiano David, možná song, který vám zlepšil náladu, protože ho milujete. Posloucháte Hit Radio v 8 hodin 18 minut. No a v případě, že je to jiná písnička, která vám vždy zlepší náladu, tak přesně takovou teď hledáme na našem webu, na webu hitradio.cz. Napište nám, který hit vás spolehlivě nakopne, rozesměje nebo prostě udělá lepší den.
1: Pokud právě tuhletu písničku vaší pak uslyšíte u nás ve vysílání o víkendu a dovoláte se k nám do studia, tak můžete pro vaše děti vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun.
0: Wow. No tak skočte na web hitradio.cz, napište nám tam váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější song a třeba právě o víkendu uděláme těmito parádními hodinkami Garmin radost právě vám.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Kříže Slíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
1: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
2: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
1: Souhlasím.
3: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Je tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulici Školská čtvrť srazilo osobní auto cyklistu a na dálnici D35 na 257. kilometru ve směru na Olomouc dejte pozor na odstavené auto s defektem.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Linkin Park, Burn It Down na Hitradio, minutu po půl deváté. Přejeme krásné, i když trochu zamračené ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Řada Čechů má doma predátora, domácí kočky totiž mají podle vědců až 95% DNA společné s tygry, právě proto si nesou silné lovecké a teritoriální instinkty. I když většinu dne prospí, pořád v nich zůstává chování malého predátora. Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Vítězka Eurovize získala doživotní MHD zdarma. Po výhře Bulharska v soutěži získala zpěvačka Dara čestné občanství města Sofie. Součástí odměny je i doživotní bezplatné cestování městskou dopravou.
0: A ona tam žije v té Sofii, nebo? Si představ, že by prostě někdo tady v Česku vyhrál, já nevím, v Eurovizi, to by byl třeba ze Zlína, dostal by MHDčko tady do Prahy třeba.
2: Jako, já si spíš říkám, jak probíhají potom ty kontroly, víš, jako dobrý den, ukažte lístek.
0: Nebo sošku.
3: Kabelce to nosí normálně,
0: a počkej, ta soška, víte, jak je velká, viděl jste to?
2: To je úplně obří skleněný mikrofon.
0: Půl metru, ne? Takže ukažte lístek, sošku, nebo vám vypíšu pokutku, v pohodě. Pane bože. Ray Parker Jr., Ghostbusters, tohle jsou krotitelé duchu, srdcovka, tu jsme vybrali my tři, no a další srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem po 12. Tak pojďme na to.

0: Ladíte pondělní Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Petr Bič Project 8.39. Připoutejte se prosím, už za malou chvíli budete mít další a pro dnešek poslední šanci vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun. Dovča dle vašeho výběru, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia, za malou chvíli taky Kytlarovi a Justin Bieber nebo Kelly Clarkson, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
11: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: je Kelly Clarkson, Because of You. A tohle je pondělní hitrádio snídaně šampionů a taky soutěž o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Tak si proto pojďte, volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Připomínáme, že dovolená bude vašeho výběru, ale Invie vám přispěje 40 000 korun.
0: Takže si můžete vybrat jakoukoliv destinaci, kterou má Invie v nabídce. Jak to funguje, pokud nás třeba ledíte poprvé? Máme tu virtuální letadlo, 6 řad sedačky A až F a vaším úkolem je trefit tu jednu jedinou správnou sedačku, kde se schovává právě dovolená za 40 000.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, máme tady hru Člověče nezlob se, taky dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo se někde neskrývá bohužel vůbec nic.
0: No a to zjistíme s tím, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
3: Dneska ráno, Pavel.
0: Ahoj, ahoj Pavle, Pavel si proto jde. Pavle, tak co bys bral, Dovču, Člobrdo, anebo lístky na Marka Ztraceného?
3: No, tak po pořadě asi Dovča, Ztracený a Člověče.
0: Skvělý, no tak tvým úkolem bude vybrat jedno sedadlo. A já se tě ptám, jakou sedačku si, Pájo, vybíráš?
3: Já zkusím 1C.
0: 1C?
3: Ano.
2: 1C.
0: Jasmin to kroužkuje. My to tady máme samozřejmě v dnešní digitální době vytištěný na papíře hezky před sebou. 1C, tak tato sedačka ještě označená nebyla. Hmm. Tak Jasmin, připoutáme se. A jak to vypadá? Co je schovaný pod ní? A nebo co je na ní?
2: Pájo, řeknu to jednou větou. Pod sedačkou 1C není vůbec nic.
0: Do prčic.
3: No,
0: to jsme nechtěli, Jasmin.
2: To nebyla šťastná volba, moc mě to mrzí, ale tímhle soutěž nekončí. Pořád se můžeš pokoušet i v dalších kolech.
0: Pájo, kolikrát jsi to už zkoušel, jen tak pro zajímavost se dovolat?
3: No, už hodně dlouho, no, aspoň týden už.
0: Ty jo. No, týden to hrajem.
3: No.
0: Tak další šance opět zítra v 6.50, tak zkusíš to, budeš tady s náma?
3: Jo, určitě.
0: Jasná
2: tak
0: věc.
2: Držíme, tak držíme palce.
0: Pájo, zvládni pondělí, měj se hezky, ahoj.
3: Tak jo, díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Já cítím, že už by to mohlo, Jasmin, co?
2: Jo, tak sedaček už je jako zaplněných spoustu.
0: Ukaž mi ten papír, ukaž mi to lejstro. No, zaplněných je spoustu, pár jich tam ještě zbývá. A no, tamhle je ta Dovča. Ty bláho, no tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a my se jdeme rozloučit, bude 9.
1: My fičíme domů, vám přejeme krásný zbytek pondělí, ať ten dnešek ještě zvládnete celý.
0: No a držíme vám palce, už zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovolenou za 40 tisíc. Tak se mějte a v 6.
1: Zase tady.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Krásny pondelok vám už praje Julia Cecek. Mierime spolu na cesty. Najlepší dopravný servis na východe Moravy na silnici 57 u obce Ratibor. Kúsok za Vsetínskou Bečvou je hlásená nehoda. Auto tu vrazilo dosť vodidiel, na mieste polícia, ale každou chvíľou by to už malo byť doriešené. Na ulici Obeciny 1 v Zlíne potom počítajte s tým, že sa tu opravuje vodorovné dopravné značenie vozovky, takže je tam kývadlová premávka jedným jazdným pruhom zatiaľ a takto to bude zhruba ešte na hodinu. Jazdite opatrne a vaše dopravné info volajte na 800 511 611.
1: Plot jedine od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
3: Vybarvený běh Kroměříž.
2: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
3: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
2: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
3: Vybarvený běh.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Pěkné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 tisíc. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Kvůli příchodu tří lvic, které stát odebral soukromým chovatelům, změní zlínská zoo uspořádání chovné skupiny lvů konžských. Hlavním důvodem je zajištění socializace lvice, která u soukromníka žila v uplynulých 3 měsících samostatně. Po skončení povinné karantény zahrada zajistí nové uspořádání, aby se lvice co nejlépe zapojila do přirozeného života lvů. Na jihu Španělska dopadly 2 pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváři výtahu jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. 2 Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely.
7: Hokejový servis Hit Rádia.
10: Finové jsou po 5. hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále 3. rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Čisté konto uhájil Justus Anunen. Potřeboval na něj 22 úspěšných zásahů. Finové se stali šampiony opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovstvích skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 95, 2011 a 2019. Celkově získali na mistrovství světa 17. medaili.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Ahoj, chci zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: A teraz si poďme povedať, že úplne na rovinu, koho to rovnako prekvapilo, tak ako to prekvapilo mňa, pretože ja som dneska očakávala, že slnečný deň, vôbec som sa nedívala na to, ako to bude vypadať vonku, ja sa zobudím a nám tu v Zlíne prší, čo mňa ako nevadí, dúfam, že ani vám to nevadí, len som na to fakt nebola pripravená. Dnešok v podstate, tak ako vidíte teraz, tak bude celý upršaný, teploty však budú úplne na pohodku, budeme sa točiť okolo 17 stupňov.
7: Hit Radio Zlín.
0: Máme tu deň detí a jasne, že o o tom bude celé dopoludnie, lebo však všetci sme deti a dúfam, že tento deň budeme naozaj všetci oslavovať. Mrkneme na to, ako nás rodičov dokážu ovplyvniť krúžky našich detí, ale takisto vám prezradím, kam môžete aj vďaka Hydradiu zniť za skvelým a jedinečným zážitkom, kde sa kompletne všetci vybláznite a zostanú z toho potom ešte aj krásne spomienky. Tak buďte s nami!

0: Welcome, Black Eyed Peas, Where is the Love? Z Hit Rádia Zlín, neviem, či si pamätáte aj ten ikonický videoklip, ktorý oni k tomu mali, kde sa všade, snáď asi po celom New Yorku, objavovali otazničky. Ja som to skrátka milovala. Dá sa povedať, že je to taká srdcovka. Dúfam, že aj pre vás. No my sme spolu riešili pred malou chvíľkou, či sa vám niekedy stalo, že keď vaše deti začali chodiť na krúžok, tak že vás to vlastne chytilo spoločne s nimi. Ako náš malý, že chodí na bejsbol a my sme teraz ako vášniví fanúšikovia bejsbolu s manželom. A veru, že to asi bude pravda, lebo ste mi písali, Veronika z Otrokovic, u nás to začalo cerinou jazdou na koni, najprv sme ju len vozili na tréningy, potom sme začali sledovať preteky, kupovať jazdecké časopisy a dnes už každý víkend trávime v stajni a manžel vie o koňoch viacej než o futbale. Martin zo Zlína písal, že syn začal chodiť na lezenie zo začiatku, že sa bál aj pozrieť vôbec hore na tú stenu. No a potom, keď s ním párkrát bol, tak to vyskúšal a teraz už plánujú výlety podľa ferát, čo mi príde úplne skvelé. A ešte tu mám aj Lenku z Uherského Hradišťa, dcera začala tancovať street dance. Chodili sme na vystúpenia, súťaže a tréningy, až som si raz povedala, že tiež skúsim nejaký ten kurz. Dnes chodím na tanečné lekcie pre dospelých a zistil som, že ma tanec baví rovnako ako ju. Doma si potom navzájom ukazujeme nové kroky. Lení, toto ti úplne rozumiem. Ja som premýšľala totiž, že by som s Jončom tiež začala na nejaký street dance chodiť, tak možno sa tam ešte spoločne potkáme. Takže asi to funguje. Kľudne mi píšte ďalej na 601 13 13 05. Rada si prečítam správy od vás a my pokračujeme ďalej. Už za malú chvíľu skvelá muzika. Jennifer Lopez nás čaká, alebo David Kušner.
1: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu, protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
2: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu je...

0: jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Cool.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: zeď.
1: Tweet, tweet.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
7: Souhlasím.
8: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
0: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
1: Pip, pip.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: touto skvelou muzikou a dovolím si tvrdiť teda, že aj vlastne detskou muzikou. Shakira a Zoo na Hydrádiu Zlín krátko pred 10. hodinou, vlastne teraz je presne 10 hodín. Kto ešte nevidel Zootropolis 2, vrelo doporučujem, pretože Shakira túto skladbu napísala práve ako soundtrack k druhému dielu Zootropolis. Stojí to za zhliadnutie. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, opatrný buďte na tríde Tomáše Bati, tam nám nefunguje svetelná signalizácia. Pozrieme sa na mapku, kde presnejšie to je. Prosím pekne, je to na tej krížovatke kúsok od okresného súdu v Zlíne. Tak tam s tým takto počítajte. Ináč nič ďalšie ohláseného nemáme. Keby niečo, tak vaše dopravné info volajte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
9: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Se začátkem června nás čeká počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháňkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. Řidiči, kvůli opravě dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi musíme ode dneška počítat s omezením. Práce potrvají do druhé poloviny července. Úsek po dobu oprav zůstane průjezdný nejméně jedním pruhem v každém směru. Je ale nutné počítat s dočasnou uzavírkou některých nájezdů a sjezdů. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu. V osmifinále French Open porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Brazilce Fonseku.
13: Ahoj, chci zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Čo sa týka teplot, tak tie sa nám točia stále okolo 16-17 stupňov. To budú dnešné maxima. Počítajte s tým, že budeme mať zatiahnutý, zamračenejší deň s dažovými prehánkami.
10: Hit Rádio Zlín.
0: Ako získať dovolenku za 40 000, alebo hosťom dneška Sofia Športslová už za malú chvíľu. Tak zostaňte s nami.

0: palube a vy si tak budete môcť užívať túto skvelú dovolenku. Viacej nájdete aj na hitradiozlin.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 2 plus 1 ve Veselí nad Moravou za 3 miliony 800 tisíc korun, rodinný dům v obci Hošťálkovi u Bruntálu za 4 miliony 650 tisíc, pole v Úněšově na Plzeňsku za 4 miliony 902 050 korun, byt 4KK v Králově Dvoře u Berouna za 11 miliony 490 tisíc a pole v Chudeníně u Klatov za 3 miliony 829 695 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku.cz.
14: Náplně hned.
15: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
16: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
15: Všechno. Zachraňte nás!
16: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
15: O, děkuju!
16: To my děkujeme.
17: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: 10 hodín 33 minút a ja už som na začiatku spomínala, čo nás čaká neminie. Zlín Film Festival každoročne predstavuje mladé herecké talenty a jedným z nich je aj Sofia Športslová. Napriek mladému veku má za sebou už viacero výrazných filmových a seriálových rolí a zdá sa, že pred kamerou je ako doma. Sofia, ja ťa tu u nás zdravím, ahoj.
1: Dobrý deň, krásny deň.
0: A začneme hneď spoločne s tým zlínským filmovým festivalom. Zlín Film Festival je hlavne o deťoch, o mladých ľuďoch a mňa by zaujímalo, že či si spomenieš na film, ktorý teba ako dieťa, keď si bola dieťaťom, že úplne nadchol.
1: Tyjo, určite film Obr dobr, neviem, jestli ho tady niekto zná, ale pro mňa to byl film, kde holka sa menovala Sofia taky, měla takový červený brejle a opinu a ja som hrozne chtěla být ona. Je to o šikaně a mě v tu dobu jsem měla podobné starosti jako ona, takže určitě film Obr dobr.
0: Takže to tě tak v podstatě jako keby zachránilo, jako se hovorí, že si měla takovou tu spriazněnou dušu, že se v někom zhliadla?
1: Ano, ano, přesně tak.
0: To je krásné. Herectvu se venuješ už od dětstva. Kedy jsi si vlastně uvědomila, že to nie je len záľuba, ale že to může být něco, čemu by si se venovala, nebo čemu se chceš vlastně venovat aj po profesní stránce? Bol nejaký zlom, alebo vnímala si to, že toto je záľuba a toto už je ako práca?
1: Tak když jsem si uvědomila, že už to je práce a není to jen koníček, který jsem měla, tak to bylo ve 13, když jsem začala točit velké projekty už a velké seriály. A od té doby už to je jenom vlastně práce, zároveň věc, kterou miluju nade vše. Ale vlastně od mých 7 let se věnuju herectví, takže v těch 7 letech jsem si tak jako uvědomila, že tohle je asi cesta, kterou chci.
0: To je super. Ty si nedávno účinkovala aj vo filme Life,
1: ano.
0: Který otvára poměrně silné témy. Mě by zajímalo, že či toto byla trebárs pre teba najnáročnější herecká zkušenost.
1: Tohle určitě byla moje nejtěžší herecká zkušenost, protože se otevírá téma, které je samozřejmě náročné samo o sobě. A takže tohle film Life byl určitě největší, no.
0: Ono to nebolo vlastně len aj, keby som tak povedala, po tej psychickej stránke, ale vlastně ty si kvôli tej roli sa niekoľko mesiacov učila hrať na saxofón.
1: Že,
0: a dokonca si si nechala ostrihať aj vlasy.
1: Áno.
0: Takže to nebolo len tak. A ja sa pýtam, kam až si trebárs ochotná zajsť kvôli napríklad nejakej dobrej úle? Čo by si bola schopná ešte ako urobiť?
1: Já myslím, že cokoliv, co by po mně jakýkoliv režisér chtěl, tak to udělám. Pokud bych samozřejmě, pokud nejde o zdraví a o takové věci, tak to bych jako samozřejmě řekla opatrně,

0: uvidíme, co přinese čas. Ale tak no, cokoliv bych dokázala.
1: A toto si mi tak dobre nahrala, pretože toto ma veľmi zaujíma, keď máš tie rôzne role a teraz si vravla sama, že vlastne veľmi sa do nich dokážeš vžiť, tak nie vždycky sú to treba z jednoduché role, niekedy sú to ťažké tie témy. Ako s tým potom ako človek pracuje, keď sa odosobníš vlastne v tom osobnom živote, ako s tým pracuješ?
0: V mém osobním životě tak takhle, já samozřejmě mám kolem sebe lidi, kteří mě chápou mě jako člověka, chápou mě jako herečku, takže pro mě je hrozně důležitý, aby ty lidi věděli, čím já si procházím a kdy už jsem v té roli a kdy už ne. Dva měsíce před natáčením už je ta nejtěžší příprava na tu roli, takže to už většinou nedávám pozor jako Sofie, ale jako ta moje postava. A

0: a pořád je velmi chápající, takže naštěstí to mám dobré i v tom zázemí.
1: Máš tu podporu, to je krásné. Sofia Šporclová, host v Hitrádiu Zlín v rámci Zlín Film Festivalu. Za malú chvíľu budeme pokračovať. Teraz si dáme skvelú muziku pre vás všetkých. Ingrid

0: základní škole srovnávalo s mými rodiči, což pro mě byl ten nejhorší čas v mém životě. Kdy učitelé si ze mě dělali srandu z toho, jaký mám rodiče a odkud pocházím vlastně. Takže tam to bylo asi nejhorší. Samozřejmě jinak média mě provází vlastně celý můj život s mými rodiči. Takže jsem to jako věděla od začátku, věděla jsem i do čeho jdu, když jsem se rozhodla, že chci být herečka, že to nebude jednoduchý, že pro některé lidi stejně nezáleží na tom, kolik práce udělám, ale stejně budu jenom proteční zpratek, který si to nezaslouží. Takže to mám vlastně jako od narození.
1: Máš pocit, že dneska si buduješ skôr také to vlastné meno? Fakt jako, že chceš dokázat, že já... Že fakt ako makám, robím na tom, alebo ako sa s tým vlastne vysporiadaš, pretože presne si teraz na to natrafila, že pre niekoho to tak bude, tak ako to spracovávaš toto?
0: Tak samozrejme na začátku to bylo veľmi náročné. Niekdy som si občas říkala, jestli to má vôbec smysl, ako si žiť tenhle ten môj krásny sen, ktorý som měla od narození.

bratka, který pochází ze slavné rodiny. Takže teď už je to mnohem lepší. Myslím, že filmem Máma i filmem Life jsem dokázala, že opravdu dokázala.

jenom s mými lidmi, jenom s mými kamarády, ale jinak jsem to jako nepouštěla. Já jsem, mě celý život bylo říkáno, že jsem problematické dítě, což doteď nevidím, ale vlastně ano, já jsem měla spoustu svých vlastních problémů, zároveň šikana, že jo, samozřejmě a všechno tohle, takže ta maličká holčička si to vlastně tak jako všechno promítala v hlavě vždy, a takže když našla pár kamarádů, tak byla nejšťastnější a žila jenom pro ty kamarády, protože jich

0: asi, že jsem velmi introvertní. A asi, že mám, že i když jsem nějakým způsobem známá osobnost, tak mám hodně psychických problémů, o kterých lidi nikdy nebudou vědět.
1: Sofia Šport Slová na Hydrádiu Zlín. Sofia, ti moc ďakujem, že si sa nám takto otvorila. Ďakujem ti za tento krásny rozhovor a dúfam, že si dnešok užiješ. Prajem ti všetko len to najlepšie, aby si sa mala najkrajšie a aby ti bolo proste stále dobre. Maj sa krásne. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hydrádio. Dámy a pánové, vzibútejte se prosím. Prázdne.

0: Vy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Go, go, go, gorila.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlep

0: 10 hodín 57 minút, k tomu prihádzujem za malú chvíľku, už sa prehúpneme do tej 11. Kto ste si nestihol rozhovor, bola tu Sofia Športslová, tak už za maličku chvíľku pridám práve na náš web hitradiozlin.cz. Určite neváhajte, omrknite to tam, Sofia otvárala veľmi silné témy, keď tu u nás bola, ktoré rozhodne stoja za počutie a rozhodne stoja za to, aby ste o nich vedeli a stoja za zmienku. Tak dám vám potom vedieť, keď to tam prihodím. Teraz ideme na cesty. Najlepší dopravný servis na východe Moravy. Buďte opatrní, snáď úplne všade, lebo to tam čo šmíka, keďže nám tam prší. Tak sa nežente, dávajte na seba pozor, ale ináč okrem toho ja nemám hlásené žiadne dopravné nehody. Nehlásite mi ani, že by to bolo ucpanejšie. Možno v centre trochu, keďže je Zlín Film Festival, každý sa presúva z bodu A do bodu B. Tak obrňte sa trpezlivosťou a keby ste niečo mali, tak vaše dopravné info volajte na 800 511 611.
1: Plot? Jedine od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
9: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Policie České republiky oslaví 35 let od svého vzniku. Ve Zlíně se proto rozhodli otevřít policejní garáže, výcviková cvičiště i zázemí specialistů. Na co všechno se návštěvníci mohou v rámci speciálního programu těšit, přiblíží mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
10: Na naše čtyřnohé čmuchací parťáky se svými pány, kteří si poradí s každou stopou a možná vám ukážou i nějaký ten psí kousek. Chybět nebude ani roztomilé policejní štěně. Na ušlechtilé a klidné gentlemany na kopitech, na policejní profíky v akci, speciálně vybavená vozidla, výstroj i techniku.
9: Oslavy proběhnou 18. června na stadionu Mládeže a vstup je zdarma. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česká dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česko bylo blíže rozhodování v EU. Dodal, že úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Trenér Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem.
11: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Teploty okolo tých 15 stupňov, dnešné maxima sa dotiahnu na 17. Počítajte s chmurnejším pondelkom, ale dúfam, že nikto z vás toho nemá zlú náladu, pretože Zlín stále žije, Zlín Film Festival stále beží. Dúfam, že si to celé poriadne užívate, aj keď dnešok bude celý upršený.
1: Hit
8: Hit Rádio Zlín.
0: Napriek tomu je stále deň detí, takže aj o tom bude ešte reč a hlavne budeme mať ďalšiu súťaž, tentokrát o burger. Mňam!

0: Vachando, vachando. Mirando, mirando. Bailando, bailando. Mi cintura, cintura. Tak ja si myslím, že ak niečo viem, tak rozhodne španielsky. Minimálne Alvaro Soler to urobil tak dobre, že podľa mňa s ním španielsky vieme úplne všetci na Hit Radio Zlín. Skvelá muzika, ktorú sme si dali a pred malou chvíľkou som s vami riešila, že či je nejaká jedna vec, ktorú ste ako deti milovali a dnes ju robíte oveľa menej, než by ste chceli. A písali ste mi, Peťa z Valašského Meziříči, ako malá som vedela celé hodiny si kresliť úplne všade do zošitov na papieriky na zadné strany účtov. Dnes kreslím maximálne podpis alebo nákupný zoznam a pritom keď si k tomu občas sadnem s dcérou, tak zistím, že ma to stále baví rovnako, chcela by som to robiť častejšie. Úplne ti rozumiem. A Monika z Kroměříže nám tiež ešte napísala, že ja som ako dieťa strašne rada stavala si bunkre z diek, stoličiek, vankúšov, čokoľvek a pred pár týždňami sme stavali bunker s deťmi v obývačke a úplne som pritom zabudla na čas, zistila som, že niektoré veci nás prestanú baviť len preto, že ich proste prestaneme robiť. Ale že keď sa k tomu naspäť vrátime, tak vlastne zistíme, že je to skvelá zábava. Dnes je ten najideálnejší deň, kedy sa k týmto činnostiam môžete vrátiť. Dnes je deň detí, tak si ho poriadne užite.
1: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
2: Vybarvený běh Kroměříž.
1: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
2: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
1: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
2: Vybarvený běh.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olmy.

0: 3:15, z Hitradia z Linskvela Ella Henderson spoločne s Rudimental Alibi. Práve teraz pekná si párnička, ale my ideme papať. Pretože ja som vám vravela, že kto chce burgríček zadáčo, tak nech volá a samozrejme, že sa dovolala. Alča, haló, haló, počujeme sa?
1: Ahoj, tady Alena.
0: Ahoj, Alenka, ty mi určite voláš, pretože by si chcela dva burgre a dva drinky úplne zadáčo, je to tak?
1: Presne tak.
0: Ali, super, mám na teba jednu jedinú jednoduchú otázku, na ktorú keď mi odpovieš, tak sú tvoje. Si pripravená?
1: Áno.
0: Čo podľa teba do burgeru rozhodne patrí a bez čoho by nebol burger burgrom?
1: Samozrejme, kvalitný hovädzie maso.
0: Masíčko do burgeru, jasné, je to tak. Dva burgre a dva drinky, vidíš, už to tam mám všade, dva drinky sú tvoje. Koho zoberieš so sebou na, pajedelský burger Rockfest?
1: No, to ešte si musím rozmyslieť, pretože budú o víkendu sama bez detí a bez manžela, takže vytáhnem nejakú kámošku.
0: Takže babská jazda, no tak to ideálka, ešte si fajne pošmáknete. Tak ja ti moc gratulujem.
1: Ďakujem moc.
0: Alči, ešte raz veľká gratulácia, samozrejme, ale mne tu neskutočne zvonili telefóny, tak nebojte sa, nebuďte smutní, celý tento týždeň, každý deň, dopoledne 11:30. Budeme súťažiť o dva burgríky, dva drinky, takže si to chytíte vždycky takto, predtým, než vyrazíte na obedové meničko. Ja vám držím palce, pre dnešok sa s vami lúčim, budem sa tešiť zase dakedy. Ja som vždycky také ako prekvapenie. Dúfam, že dobré prekvapenie pre vás, pre všetkých, keď sa tu objavím. Takže sa na vás budem moc tešiť, veľmi som si to s vami užila. Som veľmi vďačná, že to mohlo byť práve na Deň detí, pretože to je úplne najlepší deň a úplne ho moc milujem. A ďalšiu muziku pre vás mám ešte nachystanú. Popoludní sa potom môžete tešiť aj na našu odpolední show. Už v plnej paráde tu bude Pavel a Šárka. Majte sa krásne, ahoj.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
11: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
10: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
12: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehodu máme u Boršic u Blatnice, u odbočky na Suchov narazilo auto do mostku. Na místě policie, projet se s opatrností dá. A ve Zlíně nám pokračuje Zlín Film Festival. Počítejme s velkým pohybem lidí v centru města. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslance čeká v tomto týdnu debata o obnově EET nebo o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokračovat by měli v závěrečném schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Každý den vzplane na silnicích průměrně 6 vozidel. V 80% je důvodem technická závada, jako například únava materiálu. Malý oheň můžeme uhasit, ale platí několik zásad, popisuje mluvčí hasičského sboru České republiky Kristýna Posekaná.
11: Nikdy neotvírat kapotu motoru naplno. Náhlý přísun kyslíku by mohl způsobit prudké vzplanutí a vyšlehnutí plamenů do obličeje. Kapotu bychom měli pouze uvolnit a trysku hasicího přístroje nasměrovat pod kapotu nebo do podběhu kol. Při hašení bychom si měli chránit taky ruce, takže použít nějakou silnou látku nebo rukavice.
10: Když nejde oheň uhasit během desítek vteřin, máme ustoupit do bezpečné vzdálenosti a počkat na hasiče. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Dražba filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla 4 miliony a 314 tisíc korun. Dražily se včera. Výtěžek podpoří studenty filmových škol a další začínající tvůrce, aby měli finance na vznik svých filmových projektů. Loni dražba klapek vynesla o něco víc peněz, tehdy šlo o rekord v celé historii Zlín Film Festivalu.
1: Hokejový servis Hitrádia.
12: Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady. Bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci. Dál budou s našimi ve skupině ještě Dánsko, Maďarsko a Kazachstán.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Ahoj, chci zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Dál bude na východě Moravy vládnout zataženo a na celém území má dál pršet. Postupně to přejde spíš do přeháněk. Večer se budou srážky i oblačnost vytrácet. Dnešní maxima 16 až 19.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásný dobrý den všem, s vámi dneska výjimečně Leona Děnděši a dneska ano, slavíme Den dětí. A tak posíláme velkou gratulaci všem malým, ale i nám větším dětem, co si budem. A protože fantazie, radost a trocha bláznivosti k dnešku prostě patří, tak zahrajeme si teď kapelu Miraj a její hit Dítě robotí. Tak ať vám dnešní den vykouzlí úsměv na tváři a tady jsou slibovaní Mirajové.
0: Hit

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s Kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Krásné dobré pondělí odpoledne ještě jednou s vámi, vaše Leona, doufám, že se máte krásně. Dnešní speciální vydání pořadu srdcovky se nese tak trošku v jiném duchu, než jste zvyklí. Nese se v duchu Dne dětí. Vybíráme pro vás písně, ve kterých se objevují slova jako child, children a tak podobně. A Pomiraj a jejich dítěti robotím se teď přesuneme dál takové té další hudební klasice, protože před námi je Wild Child od Annie, skladba plná jemnosti, atmosféry, můžeme se tak zamyslet, nostalgicky si vzpomenout, jak my jsme třeba oslavovali Den dětí. A tohle je věc, která perfektně zapadá do dnešní nálady. Takže příjemný poslech. No a potom nás čeká taková ta taneční klasika, kterou zná celý svět, Robert Miles a jeho nezapomenutelní Children. Takže přátelé, jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: Největší hity.
1: Největší srdcovky.
2: Posloucháte srdcovky Hitrária s vámi Lea, hezké pondělí. My dneska slavíme Den dětí i v našich srdcovkách, kde vám hrajeme skladby, kde se objevují slova jako child, children, děti, dítě a po energetickém, nebo energickém samozřejmě žádnej energetiák Mirajovi, taneční klasice od Roberta Milese nebo eterické Eni, tak se přesuneme do trochu klidnější a takové emotivnější roviny, protože před námi je jedna z nejcitlivějších balad 90. let a my 90. co přece milujeme. Tak nás čeká Jesus to Child od George Michaela, vydaná v roce 1996. A aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou i rokoví nadšenci, protože bude i Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, vydaná v roce 1987. Tak jdeme na to. Teď už slibovaný George Michael. Jesus to a Child. Pojďme si zavzpomínat na to naše dětství nebo na nějaké ty lásky. O tom to je. Hezké odpoledne.

0: Hitka z roku 1987, Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses. Nevím jak vy, kamarádi, ale já bych hned vyrazila na nějaký rockový festiák. Každopádně tohle je pro dnešek z našich srdcovek úplně všechno. Ale den dětí stále ještě zdaleka nekončí. Teď je totiž řada na vás, našich posluchačů. Napište nám do rádia vaši vlastní, třeba dětskou srdcovku, skladbu, která vám připomíná dětství, nebo první koncert, který jste zažili, první vaše lásky, polibky, nebo třeba jen období, kdy bylo prostě všechno jednodušší a bez starostí. Na 777 937 777 těším se na tu vaši srdcovku dnešního dne.
1: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde je nepořádek nejenže povolený, ale dokonce vítaný. Posílejte nám svoje největší dětské průšvihy a vyhrajte rodinný zážitek plný barev, smíchu a kreativního chaosu. Protože někdy ty nejlepší vzpomínky vzniknou právě ve chvíli, kdy bylo doma až podezřelé ticho.
2: Hledáte originální zážitek ve Zlíně nebo Olomouci? 7 Art. Moderní zážitkové malování pro děti i dospělé. Přijďte tvořit, relaxovat a odnést si vlastní obraz. 7art.cz.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio 5 minutek po půl jedné. Alex Warren, Ordinary. Doufám, že máte krásné pondělní odpoledne. A někomu z vás ho uděláme ještě krásnější, protože 4 srdcovky od nás jste dostali, které se nesou v duchu Dne dětí, který dneska slavíme, je 1.6.2026. No a těch zpráv nám přišlo strašně moc. Obrovsky vám děkujeme za tak velký zájem i za vaše vzpomínky, protože když jsem se tady tím pročítala, neskutečně mě to pobavilo. Tak jsem ale vybrala i přesto jednu z nich od Petry z Liberecka, která napsala: Ahojky Leonko, co by to bylo za vzpomínání na dětské dny v mých milovaných 90. kdy frčely předělávky od šmoulů. Přátelé, možná teď všichni pamatujeme. Nemáš tam něco takového, jako když přespívali Kelly Family a jejich hit An Angel na Sem tam vysázejí rejži? Tak to si hodně pamatuju, to bylo Sem tam vysázejí rejži, tadada. A nebo Makarony, to byl hit jako Makarena. A co teprve Šmoulí braný den. Je super se takhle zastavit a zaspomínat. Díky moc všem. Krásný den dětí, Petra z Liberce. Jste super a ráda vás poslouchám. Peťo, já si myslím, že nejenom mě, ale i spousty našim posluchačům si právě teď vykouzlela úsměv na tváři, protože kdo by neznal v devadesátkách Šmouly, tak my si teď historicky z éteru Hit Rádia dáme Šmouly a Šmoulí braný den.

0: Cyrus, End of the World. Za minutku 3:15 posloucháte Hit Radio. Přeju vám taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. No a pomalinku cítím v kostech, že někomu z vás uděláme krásné čtecí léto. Co a jak pro to udělat? Úplně jednoduše. Dobře a pozorně poslouchejte naše Hit Radio a jak uslyšíte mou výzvu, tak potom volejte a už teď si zapište číslo ke mně do studia 800 937 937. Do té domy DNA, Mika a nebo In My Head. To jsou skvělý songy, který vám rozhodně tu pondělní náladu zlepší.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: a zeď.
1: Tweet, tweet!
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Začala oprava D55 z Hulína do Otrokovic. Jezdí se jenom jedním pruhem v obou směrech a nedá se sjet na Hulín. Pracuje se taky na příjezdu do Zlína od Vizovic. Počítejte se zdržením, podrobnosti k tomu za moment ve zprávách. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských domovech. První dětský ombudsman Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Zájem o klidnější dovolenou roste, raději trávíme ve vybrané zemi delší dobu, abychom její tradice a kulturu poznali důkladněji. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, popíše za Asociaci cestovních kanceláří Jan Papež.
13: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
12: Díky trendu slow travel navštěvujeme více velká evropská města nebo ostrovy. Čeští piloti se z Gripeny zapojí do cvičení NATO v severní Evropě. Půjde o 5 letounů z 21. základny taktického letectva Čáslav a zhruba 50 příslušníků létajícího, pozemního a dalšího personálu. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Doprava ve Zlíně drásá nervy řidičů. Dnes odstartovala oprava silnice na příjezdu od Vizovic a okamžitě se začaly tvořit kolony. Vydržet to musíme 2 měsíce. Do toho pokračuje modernizace křižovatek a lidé si opakovaně stěžují na krátké intervaly zelené z vedlejších silnic, kvůli kterým se taky tvoří fronty. Tak přejeme pevné nervy.
14: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Déšť na východě Moravy postupně přechází spíš do občasných přeháněk a večer má ustat úplně. Zítra se nám vrátí slunce. Už ve středu má ale na většině našeho území zase pršet.
15: Hezké pondělí odpoledne, pokračujeme na Hit Radio dále s vámi Leona a cítím v kostech, že na někoho z vás čeká čtení na léto. Tak dobře poslouchejte.
10: Hit Radio Zlín.

0: Bones, Ray Dalton, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, krásné pondělí. No a je to tady, já cítím v kostech, že někomu z vás uděláme hezké čtení na léto. Pro někoho z vás tady čeká kompletní kolekce 10 knih Liza Reganová v hodnotě 5000 korun a výherce si dokonce může vybrat, v jaké formě knihu dostanete. Klasickou knihu, e-book, audioknihu, někdo rád poslouchá. Jediné, co musíte udělat, dovolat se na moji výzvu na 800 937 937 a tipnout si, zda příběh, který vám za malý okamžik odvyprávím, je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo prostě je mnou vymyšlený. Vy, ti, kteří jak už mě znáte, tak můžete čekat cokoliv. Tak kamarádi, ten příběh je z 8. dílu série Závod s časem a zní. Dobře poslouchejte. Dokáže detektiv Josie Quinnová vyhrát nad vrahem zvrácenou hru o život? Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před 3 týdny pohádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího. Při ohledávání místa činu si ale všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil její novinářskou kariéru a zdá se, že se pokoušela navázat kontakt s nebezpečným sériovým vrahem. Opravdu je Trinity tak neopatrná a při snaze získat skvělou reportáž se zapletla s vraždícím netvorem. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? Volejte právě teď 800 937 937, linka nám tady drnčí a já se ptám, halo, halo, kdo je tam?
1: Tady Lenka.
0: Ahoj Leničko, odkud voláš?
1: Z Botic.
0: Z Botic? Máš ráda knihy?
1: Ano, ano, mám moc ráda knihy.
0: A zajímavé příběhy?
1: Ano, ano.
0: Tak co si myslíš, je tento příběh, který jsi slyšela, smyšlený anebo skutečný podle knihy?
1: Já myslím, že skutečný.
0: A podle čeho myslíš? Myslíš nebo víš?
1: No, nevím, protože knihy neznám, takže tipuju.
0: Takže jenom tipuješ, jo? A chceš mít hezčí léto? A nebo spíš takový zamračený léto?
1: Moc ráda bych.
0: Tak.
1: Snažím se dovolat už od minulého týdne, tak snad.
0: Tik-ťak, já už to vím. Nebudu tě napínat, ano, máš pravdu. Ty dostáváš kompletní kolekci 10 knih Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun a já mám obrovskou radost za tebe, fakt.
1: Tak super, děkuju moc, děkuju.
0: A doufám, že nám dáš taky vědět, jak se ti to četlo, jak ti to bylo příjemný
1: určitě,
0: a za jak dlouho si to všechno přečetla.
1: Určitě se odbudám vidět.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělý knihy Lizy Reganové poslat a tobě obrovská gratulace.
1: Děkuji ještě jednou, díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, vidíte, takhle jednoduchý to je. Buď A, anebo B. A dovolat si samozřejmě k nám do studia na 800 937 937 a nebojte se. Zítra tady čtení na léto čeká na někoho z vás.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Hit Radio Zlín.

0: pondělí 1.6. Den dětí. Ale třeba i nás dospěláků. Já nevím, jak vy, kamarádi, ale já se občas cítím infantilně stále jako dítě, takže třeba bych taky mohla zavolat svojí mamince, taťkovi. Nemáte dneska někdo pro mě nějaký dárek? Ať už je to jakkoliv, užívejte si toho dnešního pracovního dne naplno, start nového pracovního týdne. A já vám chci jenom říct, vy jste vždycky zvyklí, že o víkendu spolu tady máme narozeninovou ruletu, kdy vám dáváme i různé nezapomenutelné zážitky. Tak já vám za chvilku řeknu, co vás bude čekat tento týden. Hit, který se vyplatí, více info za moment, do té doby David Guetta, Linkin Park a spousty dalších skvělých hitů. Hezké odpoledne.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
19: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

největších po nejnovější. To jsou hudební playlisty Hitrádia. Jak jste na ně zvyklí, každý večer vám ale dáváme i něco navíc. Něco, co prostě po náročném dni opravdu potřebujete. Takže to znamená, že každý pracovní den, kromě středy, protože tam hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás, tu máme společnou, tak na vás čeká naše Hitrádio Classic. A to znamená, že to jsou takový ty největší hity 80., 90. i milénia v jediném super pestrém balení. No a v pondělí jen trošku víc popovější a taky český. Třeba tahle ochutnávka z dnešního večera. Čmelák, Divokej Bill, hit z roku 2006. Chápete, že už je to 20 let zpátky? To mě bylo 20. Ty brďo, už jsem stará bréca. Tak hezké odpoledne, zítra rádiem.

0: Adele posílá velké hello všem posluchačům Hit Rádia, s vámi Lea, hezké pondělní odpoledne. Já jsem vám slibovala před chviličkou, že pro vás něco na víkend chystáme. Vy víte, že tam roztáčíme kolo narozeninové rulety, kdo má ve svém okolí narozeniny, měl nebo bude mít, a k tomu vám dáváme nezapomenutelné zážitky. Tak kamarádi, tenhle víkend, sobota a neděle, co byste řekli, když řeknu slovo Garmin? Značka Garmin, která se specializuje na chytré hodinky pro každého, děti, vrcholové sportovce, nebo třeba dokonce i potapěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, to potřebuji hlavně já, a nadčasovým designem, takže jsou prostě cool, jsou skvělí a v jejich portfoliu si prostě každý najde to, co potřebuje. No a já vám přesně tohle v sobotu i v neděli budu rozdávat v hodnotě 7,5 tisíc korun chytré hodinky značky Garmin. A to je skvělý, co? Já vám to říkám furt, že my jsme prostě to rádio, které vám neustále dělá něčím radost. Co a jak musíte udělat? Říká vám něco hit, který se vyplatí? Taky znáte. Takže honem nabíhejte na web hitradio.cz a vy nám nominujte hit, který vám zlepší náladu. A pokud o víkendu ten svůj song se vzkazem uslyšíte a dovoláte se k nám do studia na 800 937 937, no tak to prostě vyhrajete. Však vy už tohle znáte. Hit, který se vyplatí. Takže web hitradio.cz, napište mi tam nějaký vzkaz, třeba i něco pro mě, jo? Vylosovat to budu taky já. A hlavně nezapomeňte ten song, který vám dělá dobře. Máte z něj třeba takovou tu husí kůži. Prostě hit, který se vyplatí. No a někdo z vás dostane chytré hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
9: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
10: Vybarvený běh Kroměříž.
9: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
10: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
9: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
10: Vybarvený běh.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
2: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
1: Souhlasím.
3: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Hit Radio. It looks me feel.

0: teď.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Začala oprava D55 z Hulína do Otrokovic. Jezdí se jenom jedním pruhem v obou směrech a nedá se sjet na Hulín. A ve Zlíně nám pokračuje Zlín Film Festival. Počítejme s velkým pohybem lidí v centru města. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl, nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Bohnout, Horký Žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
11: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Na jihu Čech, kde byly nejsilnější, zasahovali u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Častěji vyjížděli také hasiči ve středních Čechách, na Příbramsku, Kladensku nebo v okolí Prahy. Vláda chystá nový adiktologický zákon. Resort zdravotnictví předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit pouze v licencovaných obchodech. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila i daňové změny v prodeji kratomu.
15: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě. Současně plánujeme zavést spotřební daň na kratom v přiměřené výši, stejně jako u jiných látek s psychostimulujícími účinky a potenciálními zdravotními dopady.
14: Protidrogová politika přechází pod ministerstvo zdravotnictví. Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bem končí. Na jeho nástupce vláda vypíše výběrové řízení. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 282. Dosud nepotvrzených případů ale má být více než 1000. Země hlásí první úspěchy, 5 nakažených zdravotníků se vyléčilo a bylo propuštěno z nemocnice. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Dražba filmových klapek na Zlín Film Festivalu vynesla 4 miliony 314 tisíc korun. Dražily se včera. Výtěžek podpoří studenty filmových škol a další začínající tvůrce, aby měli finance na vznik svých filmových projektů. Loni dražba klapek vynesla o něco víc peněz, tehdy šlo o rekord v celé historii Zlín Film Festivalu.
16: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
0: Dál bude na východě Moravy vládnout zataženo a na celém území má dál pršet. Postupně to přejde spíš do přeháněk. Večer se budou srážky i oblačnost vytrácet. Dnešní maxima 16 až 19.
17: Podívejte se na člověka, co sedí vedle vás. Možná je to super boháč. Prozradíme vám, proč většina milionářů raději lže, než aby se podělila o radost. Miliarda na účtu a na tváři poker face, tak proč by většina z nás o výhře neřekla ani slovo? Uslyšíte za chvilku.

0: na Hit Radio. Tak co, kámoši, kámošky, řekli byste o svý výhře svým přátelům? Už je to totiž týden a výherce těch téměř 3 miliard eurojackpotu z Česka si pro své peníze ještě nepřišel, chápete to? A nebo si myslím, že nám to prostě ještě neřekli. Při té příležitosti nás zaujal takový jakýsi výzkum. Prozradím vám jedno číslo, které vám naprosto změní pohled na kamarády. Průzkumy o výhrách v loterii vytáhli na světlo drsnou pravdu o naší důvěře. No a řekli to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, že celých 81% lidí by zarytě mlčelo o své miliardě i před nejbližšími přáteli. Moje teorie? Bojíme se, že se s kámoše nebo kámošky, se kterým roky pijeme pivo, víno, kecáme, řešíme úplně všechno, takže se najednou z nich stanou finanční poradce s nekonečným seznamem dluhů. Raději budeme dál hrát divadlo a o drahém nájmu třeba, i když nám pod domem stojí zaparkované Ferrari, ne? Představte si to, sedíte v hospodě, nadáváte s kámoškou na cenu vajec a ona přitom doma má ta zlata. Chápete to? Možná v tom není jen strach z půjček, ale čistý put sebezáchovy, co si budem. A najednou nevíte, jestli vás lidi zvou na večeři kvůli vašemu humoru, anebo kvůli tomu, že byste prostě mohli zatáhnout účet. Jednoduchá otázka na vás. Ptáme se, myslíte si, že těch 81%, co vytáhli jakýsi
1: vědci,
0: je přehrané číslo? A nebo se
1: vědci
0: pletou? Dejte nám vědět. A řekli byste o 3 miliardové výhře nejlepším přátelům vy? 777 937 777. Jak je to u vás? Dejte nám vědět.

0: Maroon 5, Dish Love, Hit Radio stále s vámi, taky Lea vám přeje krásné odpoledne a jdeme na vaše odpovědi, protože jich nám tady přišlo strašně, strašně moc, za což veliké díky. Ptala jsem se vás, jak to máte vy, kdybyste vyhráli 3 miliardy, řekli byste o tom nejbližším a nebo ne? Píše nám tady Janička, ahoj Leonko, je to těžké, ale pravda je, že peníze zkazí úplně všechno i mezi rodinou a přáteli. Takže bych neřekla nic, tolik peněz změní úplně všechno. Těžko říct, zda k dobrému, a nebo k horšímu. Přeju hezký den, Jana. Taky nám tady píše Petra. Ahoj Leji, zdravím celé Hit Radio, jste super. Určitě bych se zmínila svým nejbližším a taky se i podělila. Taky nám tady píše Standa. Ahojky Hit Radio. Já bych neřekl nikomu nic a vše bych si nejdříve v klidu vstřebal. Další zpráva. Ahoj Leonko, patřila bych k té skupině, co by asi mlčela, je to těžký, ale je to tak. Možná nejbližší rodině bych o tom řekla, ale to je asi tak vše. Přeji krásné vysílání. A aby toho nebylo málo, tak tady máme i hlasovou zprávu od vás.
1: Ahoj, tak já kdybych vyhrala 3 miliardy, tak neřekla bych nikomu nic, protože lidi jsou divní, někteří jsou zlí, a já už si na kámoši a pak bodnou kudlu dozad, takže nikomu bych neřekla nic a nikomu bych nic nedala, nechala bych si to pro sebe. Čau.
0: I to je názor, tak ať je to, jak je to, přej a bude ti přáno.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete
16: s... Tisku levně CZ.
17: Náplně hned.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut k 1.6. Oslavujeme Den dětí a Hit Golden je jeden z nejoblíbenějších, hlavně u těch nejmenších, co si budem. Každopádně s vámi Lea, Hit Radio v plném proudu. My jsme se vás ptali, jestli si myslíte, že těch 81%, co vytáhli jací si?
1: Vědci.
0: Jo, jo, je přehnané číslo. A nebo jestli se naši úžasní
1: vědci
0: pletou. A řekli byste o 3miliardové výhře nejlepším přátelům vy. Vaše zprávy jsme četli a vybrala jsem teď i takové fakty topky. Tinej. Honza napsal, ahoj Leonko, já bych to taky tajil, jen nevím, jak bych vysvětloval, že do práce najednou létám vrtulníkem v barvách Hello Kitty. A nebo posluchačka Hanka, miliarda se prý blbě schovává, Leonko, ale když vidím, jak někteří lidé umí skrývat inteligenci, tak si s těmi penězi snadno poradí. Přátelé, díky za vaše reakce, těch zpráv chodí stále spousty, tohle téma vás evidentně baví, tak se těšíme, co zase pro vás nachystáme zítra, pravda nebo bullshit. Hezké odpoledne.

0: minutě nad tři. Aktuální čas, posloucháte Hit Radio. No a já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Byla s vámi Leona Dendější. Dneska v takovém výjimečném čase nejsme zvyklí. Tak díky moc za všechny vaše zprávy, reakce a to, že jste vlastně s námi. A abych nezapomněla, nikam rozhodně neodcházejte, protože to pravé odpoledne začíná už pár minutek po 15. hodině a tady ode mě ještě taková malá ochutnávka. Tak čau.
1: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
2: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
1: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
3: Hit Radio Zlín. Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně teda přes třídu Tomáše Bati, a to u Terna. Nám nejde světelná signalizace, čili semafory, takže jo, počítat se zdržením, holce nám to tady vtosuje, obzvlášť pokud se vydáte směrem do Terna a pak se zase vrátit zpátky na třídu Tomáše Bati, může být trošičku problém. Tak velmi opatrně, hlavně počítat se zdržením, no a kdyby cokoliv, tak určitě hlásit vaše dopravní info. Volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Máme za sebou nezvykle slunečný květen, byl čtvrtý nejteplejší za posledních 10 let a taky výrazně teplejší než ten loňský. Srážkově byl normální, ale rozmístění srážek bylo velmi nerovnoměrné, na řadě míst tak panovalo sucho. 16-letí k volbám v Česku zatím nepůjdou. Vláda dnes odmítla snížení věkové hranice u obecních voleb, kterou navrhovala TOP 09. Podle kabinetu by byl nejdřív potřeba důkladný rozbor, odborná diskuze a vyhodnocení. Máme šanci lépe prozkoumat Valašsko. Dneškem startuje 8. ročník hry Poznáváme Valašsko, který turistům nabízí tipy na návštěvu 20 méně známých cílů. Mezi nimi jsou třeba Vráblovy paseky, pramen Rožnovské Bečvy, Jelení a Dančí obora ve Velkých Karlovicích anebo vyhlídková okna v Hošťálkové a Velké Lhotě. Všude tam můžeme sbírat razítka a získat za ně zajímavé slevy.
6: Hokejový servis Hit Radio.
8: Češi prosázeli na letošní mistrovství světa v hokeji 2,3 miliardy korun. Je to zhruba o 0,5 miliardy méně než loni. Nižší zájem je způsobený hlavně koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Šampionát navíc v sázkovkách trochu zastínila dřívější olympiáda. Ve většině případů sázkové kanceláře sázející přehrály. Mistry světa se staly Finové, ve finále porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
6: Počasí v pěti slovech.
0: Po týdnu se nám dostane kvalitního počasí v pěti slovech. Šárka Holubcová.
8: Do večera přehánky, zítra slunce.
0: Kvalita.
8: Yeah.
6: Hit Radio Zlín.
0: Kvalita stoupla o 50% v momentě, co se vrátila Šárka Holubcová.
8: Já jsem se tak těšila na vás, přátelé.
0: Tak já doufám, že to nadšení samozřejmě uslyšíte i v éteru, že ho nebudu zažívat jenom já tady ve studiu. Prosím vás pěkně, den dětí. Dneska to je to hlavní téma, kterému se budeme vracet i za chvilku. A hlavně budeme vzpomínat na hračky, které jsme chtěli.
8: A nikdy je neměli, že jo?

0: že jsme si hnedka trsli, takhle po 15. hodině na Hitrádiu Zlín, taky z Global DJs, odpolední show s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, tak ty už jsi zase zpátky a hned se prosím tě vrať zase zpátky do nostalgie, do svého dětství a ptám se i vás, na 601 13 1305 můžete odpovídat, protože je Mezinárodní den dětí, tak mě zajímá, které hračky jste v dětství chtěli, ale nikdy jste je nedostali. A vás to třeba mrzelo, tak jste si je třeba v dospělosti dokoupili.
1: Ale přesně tak to bylo. Já si naprosto přesně pamatuju, jak jsem jako malá šárinka strašně chtěla mít takovou tu kuchyňku. Dětskou kuchyňku, kde si budu tak jako kuchtit, prostě rozumíš. No a přesně jak říkáš, pak jsem ji koupila svým dětem, takže jsem si hrála s nima, no.
0: Ale tak pak jsi naučila vařit, takže vlastně
1: takže
0: tu kuchyňku.
1: Ano, a teďka bych v kuchyni nejradši nebyla vůbec.
0: To nás přechází, tak uvidíme, co napíšete vy sami. Na 601 13 1305 věci, hračky, které jsme chtěli, nikdy je nedostali a jestli jsme si je pak třeba v dospělosti jak kompenzovali.

0: a že Benson Boone to taky umí. Odpolední show na Hitrádiu Zlín s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. A prosím vás, bavíme se na téma hračky, které jsme jako děti třeba chtěli, milovali jsme je, ale nikdy jsme je prostě neměli a pak si to třeba někdy kompenzujeme v té dospělosti. Jana napsala, chtěla jsem vždycky takovou dřevěnou kolejnici na vláčky, ale byla vždycky dost drahá, jako dítě jsem si ji nedočkala, až když mám svoje děti, jsem ji pořídila a stejně si s ní hraju, jenom já mi přijde.
1: Hele, jako to u nás taky jako vláčko drahá, to byla velká paráda u nás, no. Jakože teda ne, když jsem já byla dítě, přesně ze stejných důvodů jako u Jany, no, ale přesně no, pak jsme ji pořídili synkovi a to je velká paráda, tyjo. Vždycky přes celý obývák z kuchyní, jenom vláčko drahá.
0: Já si pamatuju, že jsem třeba nějak od 10 jako už nechtěl hračky, tam už byl počítač, jo, pro mě, takže
1: jasně, hry. Jasně.
0: Ale já jsem normálně se teďka se svým synem vracím do dětství a užívám si ty jeho hračky a kolikrát on už říká, tati už pojď, a já ne, ještě si chvilku chci hrát.
1: Už chvilku, než půjdeme spinkat.
0: Přesně, ještě chvilku Jonášku, pojď si se mnou hrát. No a my jsme ho tady dneska měli, mého synátora Jonáška, a ptali jsme se ho tak, aby jsme to měli i z té mladé generace, co by si koupil, kdyby si měl jako spoustu penízků, tak on odpověděl.
2: Co by si koupil, kdyby jsi měl hromadu penízků?
3: Koupil by jsem si spoustu jídla, koupil by jsem si spoustu hasek, spoustu pejsků.
0: No, takže by si měli doma spoustu jídla, no to spoustu je hraček, super. Tak to vzal jako obecně a spoustu pejsků. Takže jeden nám nestačí.
1: Jenomže ty by pojídali ty hračky a to jídlo, rozumíš, to zase je takový jako nepraktický.
0: Tak on to jídlo myslel asi pro ty pejsky rovnou.
1: Jasně, rovnou.
0: Prakticky po mně.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, ale to nejde tak nahonem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
6: Internext. Internet děláme my.
7: Tak co na to říkáš, Baru?
8: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
7: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Nejvybarvenější zážitek vašeho života?
10: Vybarvený běh Kroměříž.
9: V sobotu 6. června na Kroměřížském velkém náměstí. Zaspívá Anna K, Raego, uvidíte bubenickou show Groove Army.
10: Celý den atraktivní program a několik překvapení.
9: Mrkněte na www.vybarvenýběh.cz. 6. června Kroměříž.
10: Vybarvený běh.
11: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
12: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
11: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
12: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
17: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
18: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
4: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.
22: No, I can't take one more step towards you.

0: Tady odpolední show s vámi na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Šárka. No a jestli si vzpomenete, mám k tomu dvě věci. Jestli si vzpomenete, jak nám tady hořela ta střecha té školy.
1: Jo no, ono je to kousek od našeho domu. Já si pamatuju, no, jak jsem tady šla ven, říkám, tady někdo griluje, nebo co to tady
0: děje? Já jsem šel úplně stejně.
1: Jo, že? Nějaká divná mlha tady padá, co se to děje?
0: Já jsem vyšel tady z Mlacové od rádia tenkrát, já si to pamatuju úplně přesně a říkal jsem si, tyjo, dal bych si bufta. A vezi říkám, někdo něco přesně, ale ona hořela škola, že jo?
1: Jo, jo.
0: A, tak prosím vás, první věc, je vám jasné, že to je minulý rok?
1: Ne, to bylo teďka někdy.
0: To je minulý rok.
1: Nech toho, to bylo teďka.
0: To je úplně drastické si to uvědomit.
1: Jamane, zase jsem stará víc, než jsem měla pocit ráno, že jsem stará.
0: Já se cítím teda o rok mladší, jo, mimochodem, ale tak asi jsem jediný. A za druhé, už víme, kdo to zhruba zavinil, protože policie obvinila svářeče, který to místo toho sváření prostě asi pravděpodobně nedostatečně zkontroloval a hrozí mu teďka 8 let za to.
1: Takže tam prostě něco blaflo.
0: Neskutečný, no. Jestli jdeš jen tak do práce a jenom zapaluješ školu, člověče. No. My friend!

0: taky umí pěkně zakřičet. Katy Perry na Hitrádiu Zín, odpolední show s vámi Pavla Šárka. A já doufám, že jste všichni si všimli těch velmi příjemných změn u bývalého soudu ve Zlíně. Si víte, kde to, co je?
1: Já se jenom směju, prosím tě, já když jsem začínala v novinách před 156 lety, tak už tehdy se psalo o tom, že zlínský bývalý soud už se jako jednou bude v blízké době rekonstruovat. A jak říkám, 156 let uplynulo a pořád nic.
0: Před 156 lety.
1: Tak jak to bylo zhruba, no?
0: To se chystali na první světovou, ne? Jako, no. Ještě
1: ano,
0: víc, ještě
1: a
0: víc
1: už vlastně. Tehdy se mluvilo o tom, že zlínský soud bývalý se bude opravovat.
0: Jo. No, tak já jenom chci říct.
1: Takže ne, ještě pořád ne.
0: Že se tam jako tam ta část u toho soudu, jak tam byly ta divočina, tak to se vysekalo.
1: Jasně.
0: A ty billboardy, které byly po celé té ulici, se namalovali nebo vyčistili, dali se na bílo a teď tam budou chodit street artoví umělci malovat svoje nějaké krásné obrazy.
1: Jakože, aby se lidi dívali na street artový díla a nedívali se na to budoucnou soudu. Chápu správně.
0: Ty, to možná je to záměr. Myslela,
1: ne, je to krásný, takže pojďme, je to moc pozitivní, krásná změna ve Zlíně, buďme za to rádi.
0: Já chápu, že jsi konzervativní, byť 156 let novinařiny je něco.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
3: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na chedok.cz. Chedok. Pořád je co objevovat.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete si.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
0: Tweet, tweet.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: práci, ať už doma, kdekoliv na cestách, mrkněte na hodiny, víte, co se chystá. Za chvilku 16. hodina, což znamená další čerstvé zprávy. Já jenom řeknu, že docela ještě nadělím nějakou muziku, Sean Paul, Dua Lipa, nebo taky Uzír, pak už ale Šárka Holubcová, její chvíle slávy a...
1: No, jak jsi zmiňoval teďka ty lidi, co jsou na cestách, tak já bych jim poslala hodně sily, si jedu přes Zlín, protože tady je to teďka ale velká paráda v posledních dnech. Dneska začala oprava vjezdu do Zlína od Vizovic, tam se bude pracovat nejméně měsíc, přátelé, takže to bude velká paráda. Do toho samozřejmě pokračuje modernizace křižovatek a všecko to bude probírat za chvilku ve zprávách.
0: Já bych jenom k tomu dodal takový skvělý komentář, který teda není z mé hlavy, nicméně musím ho přečíst. Já nevím, jestli je pravdivý, ale jistý Martin, k tajte třídě Tomáše Bati, která je prostě zarvaná, dneska dopsal: dno našlo své další dno.
1: Abychom nebyli překvapeni, ještě další dno čeká možná někde.

0: Už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě dávat velký pozor, ještě přes cíl Tomáše Bati, Uterna v Loukách, tady nám nejedou semafory, takže počítat se zdržením, je tady sehlášen silný provoz. Kdyby cokoliv přibylo, tak vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
7: Souhlasím.
8: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Doprava ve Zlíně, drása a nervy řidičů. Dnes odstartovala oprava silnice na příjezdu od Vizovic a okamžitě se začaly tvořit kolony. Ve špičkách jsou zaplněné i alternativní trasy. Vydržet to musíme skoro měsíc a pak se stavbaři přesunou k Ternu. Do toho pokračuje modernizace křižovatek a lidé si opakovaně stěžují na krátké intervaly zelené z vedlejších silnic, kvůli kterým se taky tvoří fronty. Přejeme pevné nervy. Vláda nejspíš odsune rozhodnutí o tom, kdo za Česko pojede na summit NATO. Prezident stále věří, že do Ankary vyrazí také. Premiér Babiš dnes ale řekl, že se rozhodne až ve druhé půlce června. To totiž bude mít ministr obrany Zuna ohledně toho další jednání. Maximální ceny pohonných hmot v Česku zítra opět klesnou. Benzín stát zastropuje na ceně 42,46 koruny za litr. To je zhruba o 50 méně než dnes. Nafta se bude moct prodávat nejvýš za 39,35 koruny. Reálné ceny na benzínkách jsou teď ale nižší, než je stanovené maximum. Fotbalisty Zlína posílil záložník Adam Gaži. Bývalý slovenský reprezentant se Ševcům upsal do roku 2029. Zlín si ho vybral, protože jde o rychlého, dynamického hráče, který může hrát vpravo i vlevo, v obraně i v záloze. Je dál počítejme na východě Moravy s občasným deštěm, večer mají srážky ustat úplně, v noci se bude vyjasňovat a minima spadnou zhruba na osmičku. Zítra si po většinu dne užijeme slunečno a v maximech až 23 stupňů. Už ve středu má ale zase pršet.
14: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
12: Hit Radio Zlín.
0: Je takovým milým zvykem, že tady v tuhle chvíli zdravíme do nějaké obce. Já jsem chtěl zdravit do Velké Bíliny. A ty?
15: Já jsem říkal, že si uděláme srandu a uděláme jako Brumov Bílina, no.
0: No
15: a teď ještě vysvětli, proč ta Bílina, proč to tam pořád
0: myslím,
15: jako
0: chceme. Já hlavně myslím, že to nikdo nepochopil a já ho to vysvětlím. Je tady Zlín Film Festival a k nám dorazí další jeden z významných hostů. Dorazil jsem do Zlína a jsem za námi za chvilku Šimon Bílina.

0: Taký sympatický veľký hlas. James Arthur na Hit Radio Zine, 9 minút po 16. hodine. Ledíte odpolední show s Pavlem Šárkou. Se mnou ale ve studiu, už sme tady do třetice, je tady taky Šimon Bylina. Dobré odpoledne, Vinšu.
1: Vinčujete mi, no to já vám taky vinčuju. A vinčuju se tady.
0: Vinčuješ se, prosím tě, jak se vinčuješ na Zlín Film Festu, jak si ho užíváš v první řadě?
1: Já jsem taková jako tekoucí řeka radosti, protože tady potkám tolik jako nádherných lidí a ty Zlíňáci, vy máte takový specifický smysl pro humor. Zrovna jsem přál Hurvínkovi ke stejným narozeninám. Yeah. Zjistil jsem, že jeho tátovi je jenom o 6 let víc, čili jsem úplně, jaksi jsem se pokoušel prokouknout tady tu jejich jaksi bod zrození, ale jsem tady a jsem pocitně, že to můžu být s váma.
0: Tak prosím tě, co se o tobě ví a neví, to asi zhrnem. Ty jsi herec, jsi muzikant.
1: No a dokonce i člověk.
0: A dokonce?
1: No, jsem si říkal.
0: Bych nečekal, člověče. Co z toho převažuje, když první dvě věci? Co převažuješ? Je hudba nebo?
1: Tak já jsem pět let, teď jsem jako v kuse skoro točil, ale objevila se samozřejmě ta láska k té hudbě, která se najednou musela nějakým způsobem, jak bych řekl, klasik manifestovat ve formě toho alba, takže já jsem vydal před měsícem vlastně severní album, to je moje debutový, dělal jsem ho s producentem Otavy Farný, Lukášem Kromkem a Zonzou Uvěrou a je to fascinující se občerstovat na všech různých v těch profesích, jak už ty herecký, ty hudební nebo nějaký i kreativně psací, jak bych řekl. Někdo. Prostě, že píšu seriál. Nebo
0: takovéci. No. Je těžké prorazit jako muzikant?
1: Já nevím. Já jsem došel do takového bodu v životě, že mě prostě zajímá jenom to, že to miluju.
0: Aha.
1: A to jestli prorazím nebo ne, to mě je vlastně celkem šumaflex. Nebo
0: a jak je to teda v tom případě v herectví? Máš to jako stejně? Že prostě jenom si to užíváš?
1: No vlastně, jo, si to fakt jenom užíváš, to fakt užívám. Já to ještě mám nějaký jako biznis se dřevama a ve sobě.
0: Cože?
1: No počkej, mě napadlo břeh, jak mě prostě vždycky, já jsem z doktorské rodiny, můj táta je primář náru, maminka je praktická lékařka, já od malička jsem viděl hodně jako, řekněme, nemocných lidí, jo. Hmm. No a tak mě jako napadlo udělat jim takový jaksi pohody, když jdou s prominutím jako na toaletu, tak si mě napadlo tam dát tu stoličku, takový to štokrle.
0: Aha.
1: Ale dá tomu i trošku humor, takže jsme s kamarádama založili takovou jako firmičku, jako takový zdravý štokrle. Mně přišlo, že název kadidelník to vystihuje, takže
0: jsem
1: vytvořil kadidelník, máme to a budeme spouštět asi za měsíc ten launch, takže kromě alba jsem vydal i jinou desku a to dřevěnou.
0: A jenom jestli se můžu vrátit tomu, že tvoji rodiče jsou lékaři.
1: Jistě, vrať se k tomu.
0: Jak to berou, že ty jsi herec a muzikant? Jsou s tím v pohodě?
1: No máma tam nebo... mi to dávala, jako to bylo těžký, ale táta ten on mě vzal do kapely, já jsem 6 let hrál za svým tátou, představte si to, já jsem hrál na basu, takže jsem tam prostě s ním jako trsal a do toho máma je úplně jako fanatická milovnice hudby, to znamená, že je schopná slyšet jedno album nebo nějakou hudbu třeba 300krát po sobě, když se jí to líbí, takže tohle to jsem asi.
0: Kolikrát si pustila tebe?
1: No to, ona mi neříká moc jako pochvaly, takže já nevím, přiznám se, že teď po 30 letech jako mého života tady na zemi je poprvé najednou s ním mám takový nějaký už trošku možná dospělejší vztah, že už občasně i pochválí a tady to album fakt si pochválila, což jsem extrémně vděčný, protože to nebejvávalo.
0: Říká Šimon Bylina, za chviličku se k tomu vrátíme, je tady v rámci Zlín Film Festu.
2: Doufám, že

0: Tak prý všechny barvy, neboli Alfarben na Hitrádiu Zlín, taky 3 minutky po čtvrt na 5. Se mnou tady ve studiu Hitrádia Zlín na odpolední show s Pavlem Šárkou, taky zároveň Šimon Vilina ze Zlín Film Festu. Nazdár ještě jednou.
1: Nazdár. Ty máš tak rozjetý hlas vždycky, když takhle mluvíš, jak to děláš?
0: No to my máme jako, že čím víc jsou rozjetý, tím víc peněz dostanu, víš?
1: No ne, ty máš, já mám pocit, že ty vlastně zpíváš.
0: Oh,
1: ty nemluvíš, ty zpíváš, ty na, tak je doba, tak jedeš ty melodie. Prostě.
0: Tak když budeš tít vokály, tak já se klidně
1: no, tak něco
0: přidám.
1: Rozjedem, teď.
0: Tak jej. Šimon Vilina je totiž zároveň nejenže muzikant a zpěvák, ale zároveň taky herec. Ty jsi se nejvíc asi ukázal v seriálu Zoo, no. Říkám dobře. Jak moc ti to změnilo život? Nebo změnilo ti to vůbec nějak život?
1: No změnilo, samozřejmě, tak jako bylo to nejsledovanější dílo tady, jako, respektive nějaký jako seriál 3 roky, to prostě mělo to přes sledovanost jako 2 miliony, včetně těch onlineů, a samozřejmě to byla vděčnost to zažívat. Teda doteďka zažívám ty potkání s těma lidma, mám to štěstí, že většina z nich, nebo vlastně všichni, co za mnou přijdou, třeba různě na ulici nebo někde, kde se potkáváme, tak se usmívají. Takže já jsem vděčný, prostě, že můžu dělat to, co miluju, a prostě inspirují mě ty lidi, prostě, no, ty příběhy lidský.
0: Já teďka budu znít jako kulturní barbar a všem se hrozně omlouvám. Já jsem to neviděl, nezjistil jsem
1: to nevadí,
0: si a mě zajímá totiž, ty jsi tam hrál, protože to byla jaká blbá otázka, všichni ví, jenom já ne, hrál jsi tam záporáka nebo dobráka?
1: No něco mezi, ale on to jako nikdy neubližoval, on prostě to byl, ono se mu říkalo hadák a byl to prostě člověk, který se staral o hady a pak i ředitel a nebál se všech těch různých jiných potvor, jako byly krokodýly a tak, a pracoval s nima.
0: Aha.
1: Takže no, stalo se
0: no
1: mi, že mě na setu kousla úžovka červená, protože lidi byli netrpěliví, tam prostě nějak režisér to se snažil popohnat a najednou prostě mě kousla užovka červená, bolilo to jako čert, ale aspoň je to dobrá historka. No.
0: To je hrozný úplně.
1: No, to dobrý,
0: já jsem, proč jsem se na to ptal, mě by zajímalo, jestli by si chtěl hrát záporáky do budoucna, nebo spíš jako Klaďase, nebo co ti víc jako sedí, nebo
1: no,
0: co je ti lepší.
1: Upřímně, kdybych měl si vybral jako dlouhodobou roli, tak jako zásadně Klaďase, protože moc jako nemám rád, takže si jako ty věci nějak... A ono se to jako člověk si to netahá domů, když má zvládnout nějakou techniku, ale radši se mně hrajou věci, které jsou laskavé a které spíš jako budujou mezi lidma ve světě nějakou harmonii a tak. No. Mimochodem věděli jste, že zvony původně, ty co zní na těch prostě různých kapličkách a tak dále, byly proto, aby opravdu harmonizovali tím zvukem tu vesnici. Je proto to...
0: Aha. Já si myslel, že jenom aby to všichni věděli, že se něco děje.
1: No právě. A skrze tu harmonii, to je původní význam těch zvonů. No, tak to bylo stavený s tímhle tím záměrem.
0: To je zajímavý. Já jsem si tě prosím tě chtěl ještě dohledat, nějaké informace o tobě. A první, co nám vyjelo, a Šárka s tím přišla taky, když se ti člověk chce vyhledat, tak první naskočí Šimon Vilina / přítelkyně. A já se ptám, proč a je nějaká?
1: To já nevím proč, no je a je to krásný. Je
0: to všichni krásný. To chtějí vidět, víš, očividně, je to nejvyhledávanější ve spojení s tebou.
1: Je zajímavý. No tak je, to je všechno, co o tom můžu říct.
0: Tak jdeme na další otázku, ještě se potřebuju prosím tě doptat, co se týká herectví a stejně tak vlastně i muzika, takže vlastně 2 otázky, co je na tom nejtěžší a lidi by to neřekli? V rámci herectví známe náturu česká a jo. Víme, že si všichni můžou, nebo většina může, nebo hromada lidí říká jako herectví, no tak to je pohodička.
1: No, jasně. No pohodička asi není to, že stáváte prostě každý ráno třeba ve 3 a vracíte se třeba v 7 večer, když máte jako hodně naroší ty obrazy. To se děje někdy buď každý den, včetně sobot a nedělí, anebo obden. A v ty obdny si musíte se učit text. Takže vlastně jako když máte takhle rozlehlou roli, no takhle jako velkou. Což, tak jsem to zažil asi prostě jako rok v kuse a to si myslím, že a pak zároveň je toho textu tak strašně moc, že vám to úplně jako zamotává hlavu. Pak dáte to úplně jako na hlavu. Ale já si takhle já to neříkám z místa, že bych si stěžoval. Já si myslím, že každý má svůj příběh, každý může. Že já si myslím, že všichni, co jsme na této planetě, míříme k tomu, abychom se stali aspoň trošku umělcema ve smyslu, že můžeme třeba vařit jako umělci. Můžeme kopat výkopy jako umělci, můžeme, nevím, skákat na švihle nebo být sportovci a zároveň být umělci. Prostě nebejt roboti, nebejt to ta AI prostě populace, která dělá věci jenom automaticky a vůbec na něma nepřemýšlí, necítí a tak dále.
0: Nic víc motivačního jsem už jako dlouho neslyšel. Ty na tím budu úplně přemýšlet.
1: Já
0: jsem umělec vlastně, tak trošičku.
1: No jasně, tak to je prostě je to umění života, všichni jsme to proto, bych řekl. No.
0: A poslední, protože spojitost, dneska je mezinárodní den dětí, jak vzpomínáš na svoje dětství?
1: Tak, že jsem ho trávil hodně v přírodě. A to si myslím, že je zásadní. A když to říkám, tak si mi trošku jako vhání slzy do očí, protože někdy mi přijde, jsme se o tom bavili, teď, než jsme zapli to vysílání, že prostě se z života může stát takový jako trošku vězení, že prostě bydlíme někdy tak v těch nahňácených centrech a děti jdou maximálně tak do prostě nákupáku a strom, doopravdový strom vidějen tak jako z vlaku, no prostě dál, z dálky.
0: Ve filmech, tak dneska to je docela dobře vykreslený. Jako.
1: Nebo v kině prostě někde v klimatizované místnosti s popcornem a to teda pro mě rozhodně není, mě to prostě absolutně volá do přírody a asi to je možná tím dětstvím, kdy jsem nebyl prostě na mobilu a byl jsem v knížkách, poslouchal jsem hudbu a bavil jsem se s kámošema a myslím si, že v jádru život není tak těžký a potkal jsem i lidi, kteří prostě vydělávali jako strašně málo a viděl jsem, že uměli být šťastný s tím, že to je jenom podle mě o tom, kam dáváme tu svůj osobní moc, protože každý jsme zodpovědný za svůj život a my s ním můžeme nakládat, jo. Ale zároveň je to jako jenom můj pohled, nikomu ho netlačím, jenom prostě chtěl jsem všem popřát odvahu, ať prostě vezmu svůj život do svých otěží a prostě všem přeju nádherný život, no.
0: To by byl skvělý text, člověče, pro nějakou skladbu.
1: No, takovýhle songy rozhodně vznikají. A jeden z nich je na tom albu. A je takovej, že člověk si pro ně musí dojít. Není to možná na první dobrou, no.
0: Takže Šimon Bylina najdeme na podcastu, na Spotify teda. Najdeme to pravděpodobně i na Instagramu nebo něco takového. Otázka, kdyby tě chtěli teďka zlíňáci nebo někdo z okolí vidět naživo, zůstáváš tady nebo jedeš jako teďka domů?
1: Zůstávám tady do večera a pak vyrážím domů, protože zítra mám zase někde jinde, taky takhle jako povinnosti ohledně toho alba, je to krásný a děkuju za to pozvání, že tady můžu být. A teďka se děje, prostě teď ještě Zlín Film Festival běží, je v plném proudu, takže tam se můžeme určitě potkat někde.
0: Super. Budeme se těšit, doufám, že se nevidíme naposled.
1: Já taky a děkuji ti za ten rozhovor, za tvoje melodie a mějte se krásně.
0: Děkuju pěkně, to mě někdo pochvál. Děkujeme no, pěkně, říkal Šimon Bylina.
2: Hit Radio. Pamatujete na chvíli, kdy jste jako děti něco trochu přehnali? Třeba pokreslenou zeď, ostříhanou panenku, nebo pokoj, který vypadal jak po výbuchu pastelkového granátu? Tak přesně tyhle historky chceme tento týden slyšet. Na Hit Radio Zlín slavíme Den dětí společně se 7 Art Zlín. Místem, kde

0: pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: nejdůležitější zprávě, kterou si ale ještě večer budete pamatovat, se zároveň dozvíte můj rekord, to je takový malý spoiler, 6 hodin.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Co jsem vydržel? 6 hodin.
2: Bez jídla?
0: Jo.
2: No tak to je teda velká věc, ale na krokodýla fakt nemáš, Pájo, protože krokodýl, ten bez potravy vydrží, a teď se drží, jo. 3 roky.
0: 3 roky?
2: 3 roky, úplně v pohodě. Mají na to samozřejmě chlapci udělaný takový dobrý metabolismus, opravdu pomalý, pak samozřejmě klidně 14 dní leží ve vodě, že jo, ani se nehne, spaluje energii pomalu, takže klidně 3 roky bez jídla, krokodýl v pohodě.
0: Ale když okolo tak tlačenkou nepohrnou, no.
2: No tak víš, že jo.
1: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.

0: Šinasky na Hitrádiu Zín, tady odpolední show, s vámi Pavla Šárka, a dát vám prachy na dovolenou by bylo hezký, ale my to podle mě pojali ještě líp. A co je lepší, než dát peníze, je, že vám dáme rovnou samotnou dovolenou. Nic neřešíte, nic nebokujete, nevyplňujete, nevybíráte, prostě dostanete dovolenou a letíte. A ta dovolená je v hodnotě 40 000 korun. Jak se zapojit do této soutěže, najdete už teď na hitradiozin.cz.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V naš-

0: Zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: levnězcziny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Petrarius s vámi, stejně tak jako odpolední show za námi, třeba si já, ovšem, a to pozor, docela ještě neznáš, než nás čekají a neminou další čerstvé zprávy od Čárky Holubcové, tak nějaká ta muzika. A když dovolíte, dám svoje oblíbence. A myslím si, že nejsem sám, kdo je má rád. Imagine Dragons, nebo Ray Dalton za

0: Teď v nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně přes ulici Vodní. Pokud můžete, radši bych se tady tomu, tady té části a ulici úplně v tuto chvíli vyhnul tady ve Zlíně. Máme tam nehodu 4 osobních aut na místě policie, tak už to řeší. Kdyby samozřejmě cokoliv přibylo, tak vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz. Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Česko o víkendu zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha. Ten nastává, když dva nejhorší stupně sucha zasahují polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevuje všude. Dnešní déšť ale tuto situaci výrazně zmírnil. Navíc meteorologové tento týden čekají i další srážky. Nejhorší sucho by tak mělo minimálně dočasně na většině území ustoupit. 16-letí k volbám v Česku zatím nepůjdou. Vláda dnes odmítla snížení věkové hranice u obecních voleb, kterou navrhovala TOP 09. Podle kabinetu by byl nejdřív potřeba důkladný rozbor, odborná diskuze a vyhodnocení. Máme šanci lépe prozkoumat Valašsko. Dneškem startuje 8. ročník hry Poznáváme Valašsko, který turistům nabízí tipy na návštěvu 20 méně známých cílů. Mezi nimi jsou třeba Vráblovy paseky, pramen Rožnovské Bečvy, Jelení a Dančí obora ve Velkých Karlovicích anebo vyhlídková okna v Hošťálkové a Velké Lhotě. Všude tam můžeme sbírat razítka a získat za ně zajímavé slevy. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Do šampionátu naši reprezentanti vstoupí v noci na 12. června našeho času soubojem s Koreou. I dál počítejme na východě Moravy s občasným deštěm, večer mají srážky ustat úplně, v noci se bude vyjasňovat a minima spadnou zhruba na osmičku. Zítra si po většinu dne užijeme slunečno a v maximech až 23 stupňů, už ve středu má ale zase pršet.
1: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz
2: Hit Radio Zlín.
3: Prosím vás pěkně, viděli jste někdy seriál Černobyl?
4: Ano.
3: Budete mít velmi podobné obleky, ale budete si to užívat. Tak to já jsem tak jako navnadil.
4: Budeme malovat, přátelé.
3: Bez radiace, prosím vás. Jenom si namalujete svůj obraz. My vás tam pošlem úplně gratis po celý tento den. I tento týden, totiž se můžete zapojit do nádherné soutěže o 7 art ve Zlíně.

0: doufám, že už máte po práci a že dneska na den dětí jste vzali děcka někam třeba do cukrárny, na něco dobrýho.
1: No já jsem to ještě nestihla, ale večer si dáme lososový tatarák, to bude taky fajn, ale...
0: Ano, to je skoro jako dort, téměř.
1: Skoro.
0: No, tak prosím vás, doufám, že jste měli teda Mezinárodní den dětí trošičku úspěšnější, co se týká dětí, ale my tady na Hitrádiu Zín, a to jste možná postřehli, a ví, že taky, že někteří určitě už ano, protože se zapojujete do soutěže o 7 art scene v Malenovicích, jestli víte, o co jde.
1: Podle mě nikdo neví, jako zatím.
0: Nikdo neví.
1: Protože to tady krátce, že jo, ale vědět to budou hned, jak to trochu popíšeš, tak pojď.
0: Já jsme se tam byli a bylo to fakt skvělý. Zali jsme tam i senátora a dostanete takové jako obleky, také vypadá tak proti radiaci pomalu, a je to tak jako zábavné, s tím, že vy si tam namalujete obraz, ale ne, že prostě vezmete štětce, ale vy třeba naplníte balónky barvou, to se položí na to plátno a hážete šipky do něho.
1: Hezky. Nebo na to pošleš ten kýp té barvy, jo, a tak jo.
0: Yeah. Je to strašně jako zábavný, je to kreativní a ten obraz vám pak zůstává, necháte si ho doma, si ho někde vystavíte, to krásná věc.
1: Já po tomhle toužím už strašně dlouho a úplně miluju to, že už to máme konečně ve Zlíně, jako sláva nazdar, už jsme světoví.
0: Tak ty si to zaplatíš, ale no, všichni ostatní, teďka máte možnost se zapojit do této soutěže, stačí, když si zaspomínáte, co vy jako děti jste kde komu pomalovali, třeba sousedovi, já nevím, barák, nebo doma, nějaké
1: vlastně, každý z nás vymaloval stěnu jako dítě, ne?
0: Například. Příklad, já jsem kdysi tátovi namaloval sám sebe na auto klíčkem, což bylo super.
1: Jo, to musel být hodně rád, no.
0: Byl úplně nadšen, nevím, proč se mu to nelíbilo nějak velice.
1: Možná to nebylo poznat, že si to ty.
0: Já si myslím, že tou podobou to bylo. Pár takových hlasovek a zpráv jsme od vás měli. Pro dnešní den vybíráme výhrkyni Míšu, která poslala tohle.
2: Tak naše malá je od malička velice kreativní. Když jí byly zhruba 2 roky, stačila chvilka nepozornosti a celý dětský pokojík byl pomalovaný voskovkama. Tak malá vyfasovala vlhčené ubrousky a musela šůrovat. To se jí už moc nelíbilo, ale chvíli jsme jí v tom nechali, ať si to zapamatuje. Stejně to nepomohlo a ráda tvoří dodnes.
0: Tak já musím říct, že Míša to teda napsala, já cením, že měla velkou přípravu a oni mi pak poslali, a ti ho pak ukážu, video, kde je natočené, jak mají pomalovaný všechen nábytek v pokoji.
1: Já doufám, že je tam ta část, jak to ta malá šturuje těma vlhčenýma ubrouskama, brečí tam u toho,
0: ano.
1: Já to úplně vidím, že jo?
0: Ano, a teď tam jenom zpoza kamery se ozývá ten taťka, říká, jedem trošku a ještě a tady máš hadru. Si to museli umýt, ale tak to je, no tak co, tak zítra zase to bude na vás, 601 13 13 05 náš WhatsApp, stačí psát tyto příběhy, ideálně samozřejmě v hlasovce.

0: Jeden z mých velmi oblíbených singlů, já ho mám ve své top 10, ve svém playlistu mimochodem, Gotti a Kimbra, Somebody That I Used To Know, na Hitradio Zlín. A co jste možná nevěděli, že jste všichni pokusní králíci.
1: Já taky.
0: Taky.
1: Taky.
0: Já taky.
1: Možná, co se děje, pro boha, co zase?
0: Ne, všechny vaše děti, nicméně každý, kdo má TikTok, byl pokusným králíkem. Protože se ukazuje, že TikTok zaměstnává nejen tak ledajaké lidi, ale rovnou desítky vědců, kteří neustále přemýšlí nad tím, jak udržet naši pozornost na tom TikToku i pětinu o vteřinu déle každý den.
1: Testovali to na... Jak můžou tihle lidi klidně spát?
0: No tak jako s těma prachama v pohodě.
1: Asi jo.
0: No, testovali to na miliardě lidí, já si říkám, co vydělali ty věci. Jako já jsem se jenom, já to beru přesně naopak. Já jenom jsem si říkal, že vždycky jsem se chtěl stát vědcem a sociální sítě mám rád. Tak kdyby náhodou přišla nabídka
1: z TikToku, jo.
0: Tak prosím pěkně, já se tady tohoto postu odpoledne rád vzdám a budu tady testovat.
1: A všem nám ničit životy.
0: Prosím.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu. Vítám u nás Richarda, který dělá recenze zážitků pro Slevomat. Richarde, ahoj.
3: Ahoj Kubo, zdravím všechny posluchače.
2: Tak co, jak jde život? Co tě teď čeká za zážitky?
3: Hele, příští týden jedu na takovou konferenci Meziřádky.
2: Meziřádky, mezi co to je?
3: To je na Moravě Meziřádky, jako Vinice, chápeš? To je konference pro HRisty, ředitele, majitele firem.
2: A taky pro tebe.
3: No, asi tak. Musím do té doby rychle založit nějakou firmu. Já budu asi zkoušet místní wellness. Slevomat je hlavní partner, takže tam můžeme jet a představit Slevomat zase z jiného úhlu.
2: No, takže jestli nás teď poslouchá někdo z HR anebo nějaký CEO, klidně můžete vyrazit.
3: Přesně, ale proč mě to napadlo? Hele, chtěl jsem dát takovej tip na to místo, kde to je. Vinařství u kapličky, neznáš to? Totální ráj, točili se tam Bobule, ten film.
2: Tyjo, tak to asi jako neznám, ale Bobule samozřejmě už jako vím.
3: Taková ta pravá Morava, atmosféra uprostřed vinic a je tam normálně bazén, velký wellnessko, úplně cítím to léto, když si na to vzpomenu.
2: No tak jo, a jak se to jmenuje, jsi říkal vinařství co?
3: Vinařství u kapličky. Máme to na Slevomatu, tak můžete kouknout, taková inspirace.
2: Jako vyrazit na Moravu, přátelé, pojďme si to říct na rovinu, nikdy není špatný nápad. Tak moc děkuju.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradiu. Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovne vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: Děkuju.
6: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince. Tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tohle je taky jeden z největších hitů poslední doby, neboli Dojo a End of Beginning na Hit Rádiu Zlín, popolední show. A dneska jsme tady měli hnedka dvě moc hezké návštěvy z osobností, které dorazily taky na Zlín Film Fest. Jedním z nich dneska odpoledne byl taky Šimon Bylina, zpěvák, hudebník, herec, kterého asi nejvíc proslavil seriál Zoo. Dneska ho znáte.
1: To speciální... A ještě nezapomínej na to speciální prkínko, co dělal dřevěný, jako to je super. Jestli to chcete slyšet na hitradiozin.cz, hned zítra přidáme rozhovor. Taky jsme tady dneska ale odstartovali soutěž o vouchery do 7 Art tady ve Zlíně v Malenovicích. Tam si budete po sobě tak různě rodině nebo v partě cákat barvy a ještě u toho vytvoříte obraz.
0: No a teď už jak se patří, tak bude muzika a uděláme velkou radost Čárce, všem rockerům a podobně. Evanescence, tak ať se líbí.

0: Jak se zpívá tady teď v kapele Krištof? Život je krásný, na Hit Radio zní taky odpolední show. Tak život byl krásný i dneska dopoledne, my jsme vyrazili mezi vás a rozdávali jsme radost, štěstí a plišáky.
1: Ale nejenom tak jako, za odměnu musíš říct, že jo, protože my jsme udělali takový jako pokus, jak jsou na sebe lidi ve Zlíně hodní, a tak jako nám nenápadně vždycky upadl plišák a kdo byl tak hodný a zavolal nás, podal nám ho, tak jo. Ho dostal samozřejmě.
0: Tak jak by řekl můj děda, byli jsme včuraní.
1: Včuraní jsme to udělali. Ano, to je potřeba, to je potřeba.
0: Tak, my jsme to zhodili. No to prostě, že párkrát se to nepovedlo.
1: Jo no, jakože lidi to prostě překračovali a tak.
0: Jo,
1: jako,
0: my jsme, jenom pochopte, jdete po nákupním středisku, před vámi jde mladý pár dvou sympatických lidí a nesou velké plišáky. Jeden z těch velkých upadne jim.
1: No a co uděláte? Překročíte ho samozřejmě a jdete dál jako by nic.
0: To někteří byli. Dále ty, kdo to nepřekročili a řekli, halo, spadlo vám něco, tak jsme jim ho dali. Jak to celé vypadalo, se dozvíte, bohužel ne dnes, protože stříhání, jak vypadá ve střižně, což mimochodem tady ještě je pová na střih.
1: Ale možná to ještě stihnu dneska, co my víme jako.
0: No, tak sledujte.
1: Se překvapit, přesně, podívejte se dneska i zítra na náš Instagram.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ještě je Nestejša na Hit Radio Zlín první show. No a my se jdeme s vámi takhle při pondělku sice rozloučit, budeme se těšit zítra na 15. hodinu a já se musím zeptat tady kolegyně Šárky Holubcové, jaké to dneska bylo po dovolené?
1: Hele, bylo to trošku jako bolavé a náročné a jak vidíš, jako jak,
0: no
1: se, jak se tady pořád houpu, tak to je tím, že já se z té lodi furt ještě houpu, takže musím vyrovnávat trochu tlaky.
0: Ale... Já musím jenom říct, že když Šárka řekla, že odjíždí na týden a že na nějakou loď,
1: jo.
0: Já jsem si myslel, že si prachatá si nevím, nebo nevím, ale že pojedete na takovou tu gigantickou loď, já nevím, 2000 restaurací a něco takového.
1: To se zblázil, to vůbec nestojí za to, ne vůbec.
0: Ale vy jste jeli na nějakou jako psychopati, jako prostě na malou lodičku.
1: Normální plachetnice, co
0: no právě.
1: Jako, normálně plachtíš, jasně, musíš si koupat nohy ve vodě a chodit na patro, to je super.
0: Vůbec, já jsem mám úplný, jako úplnou hrůzu a respekt, tady na baťáku to zvládnu.
1: Ježíš, ale... to vůbec se nedá srovnat, Pavle, to je, jako... tady ani nefouká ani nic, jako.
0: Tak jo, prosím tě, najdi si objednaná k doktorovi.
1: K jakému doktorovi?
0: No měla bys, tak jo, tak těšíme se zítra.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Začala oprava D55 z Hulína do Otrokovic. Jezdí se tam jenom jedním pruhem v obou směrech a nedá se sjet na Hulín. A pracuje se i na příjezdu do Zlína od Vizovic. Zítra ráno tam opět počítejte se zdržením, a to i na objízdných trasách. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů nebo postupů škol. První dětský ombudsman Martin Beneš se chce s dětmi scházet několikrát za rok.
7: Scházet si budeme asi čtyřikrát za rok, budeme se scházet obvykle na dva dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Jo. Ono to není úplně jako jednoduché vymyslet a nastavit, tak aby jsme třeba vlastně ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli ty výsledky dobře prezentovat.
6: Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, chránit je před diskriminací a sdílet názory nejmladší generace dalším institucím. Policie se zaměřila na omezení prodeje CBD a kratomu. Zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. 11 tisíc produktů muselo být staženo z prodeje nebo zlikvidováno. V rámci kontrol úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. K novele opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice si podle vlády vyžaduje nejprve důkladný rozbor. Naši fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po nočním letu dorazili do New Yorku a ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.
8: Ahoj, chceš zpívat nebo tančit v muzikálu? Přidej se k nám na příměstské a pobytové tábory s hudební školou Yamaha. www.yamahazlin.cz.
6: Do rána většinou jasno nebo polojasno, mohou se tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty kolem 12 až 8 stupňů, v údolích chladněji. No a postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přeháňky, později večer pak v jihozápadní polovině Čech místy déšť nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
9: Ladíte Hit Radio, 18. hodina je tady, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí přeju.

hodně na pohodu jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tohle byla lekce francouzštiny Voyage Voyage, singlovka, kterou dobře znáte. A my jsme vám ji teď rádi připomněli. Až do 21 hodin vám budeme hrát výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky z hitu Millennia. Teď už mezi vás letí Afromen.

0: Tohle je další velká chvilka nostalgie, hudební vzpomínka na projekt Boyzone a singlovku Pictures of You. Takhle vám při pondělku hraje Hit Radio, první červnový den vás zdravíme. Přejeme, ačkoliv to venku nevypadá, tak pochopitelně hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat třeba i tímhle senzačním hitem. To je Dr. Alban. Nemá jenom písničku It's My Life, kterou známe úplně všichni, ale taky třeba singlovku Look Who's Talking. A tu pro vás máme připravenou už za pár minut tady v éteru, taky skupina Enexis anebo Alice Springs. Na to všechno se můžete těšit.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s distrulevně.cz.
12: Náplně hned.
13: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

with fire.

Alice Springs, tak to je město v Austrálii a Alice Springs, to je česká zpěvačka, která naspívala píseň Vrace mi zpátky. To jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co skrývá náš hudební archiv. Na to teď naváže Chris de Burgh, High on Emotion. Další skvělá, fantastická věc, která vám, věřím, vyladí pondělní večer s datem 1. června. Za chvilku i London Beat, na to se můžete těšit.

0: To umí rozjet London Beat. You Bring Me On The Sun. Fantastická věc, kterou jsme připomínali právě teď na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, vybíráme to nejlepší z minulosti. A tak nesmí chybět ani návrat na konec 90. Období, které patřilo boybandům, tehdy zaznamenali obrovský boom. No a vlastně tím asi nejznámějším, nejúspěšnějším se stali Backstreet Boys. Třeba i díky písni Everybody, kterou pro vás máme nachystanou a kterou vám naservírujeme na Hit Radio už za chvíli.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Don't Go Breaking My Heart, hit, za kterým stojí Elton John, a tohle je taky oficiální remix. RuPaul se podílel na této taneční verzi písně, kterou velmi dobře znáte. Dovedle nás až k 19. večerní, ladíte Hit Radio.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat se to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký pondělní večer.

1997 a druhá deska skupiny Činasky s názvem Dlouhej kous. Na ní se jako titulní píseň objevila právě záležitost, která se jmenuje úplně stejně, a tu jsme teď připomněli tady na Hitradiu. Posloucháte hudební speciál Hitradio Classic, tedy to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Já listuju dál, For the Cause, Stand By Me, ani o tohle vás nemůžeme ochudit. No a teď si takhle při pondělku 1. června dáme Samantha Fox, I Only Wanna Be With You, tak to je záležitost, která nám teď navodí taky pořádné chvilky nostalgie. Tohle na žádné pořádné retro party nesmí chybět.

0: Podcast Stand By Me, tohle dobře znáte. Ladíte Hit Radio Classic a i ten další hit dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Hungry Eyes, Eric Carmen. Naprostá legenda, bez které si pondělní večer neumíme představit. Taky Babylon Zoo s hitem Spaceman nebude chybět a do třetice slíbíme třeba ještě hudební projekt Alcazar. Držte vlnu.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Hit Radio.

Slibovaná věc Alcazar, Crank the Discotheque, to jsme hráli na Hitrádiu. Vrátíme se domů. Hudebním speciálu Hitrádio Klasik bude pokračovat Bára Basiková, jedna z nejvýraznějších českých rockových a muzikálových zpěvaček. Její charakteristický hlas je proslavil už v 80. letech. Tehdy začínala ve skupině Precedence, současně působila i ve skupině Stromboli a na začátku 90. pak odstartovala úspěšnou solovou kariéru. A z její solové tvorby teď hrajeme hit Co je na tom tak zlého?

0: Cliff Richard, co to je záruka skvělých pohodových hitů. Jeden z nich jsme si dali právě teď. Dreamin'. Hrajeme hit za hitem, jsme Hit Radio. A každý večer pro vás máme ten nejlepší výběr hitů minulosti. Slovo dostane Shania Twain. That don't impress me much. Si poslechneme už je za chvíli.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na sencor.cz.
7: Sencor.

Velká domačárna, na tuhle notu nám zahrál Seal, připomněli jsme jeho Kiss from a Rose. Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Každý všední večer mezi 18. a 21. pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Za chvilku třeba unikátní spolupráce Entrance a Ruda Stewarta. Písnička Do You Think I'm Sexy. Nejprve se ale naladíme na Jennifer Lopez s hitem Jenny from the Block. Tohle vám z Hit Radia posíláme pro lepší náladu.

Takhle zní pondělní Hit Radio. Dobrý večer. Doufám, že start do nového měsíce máte úspěšný, stejně tak do nového pracovního týdne, ale pokud tam byly nějaké ty bolesti, jste na správné adrese. Máme pro vás medicínu v podobě těch největších hudebních hitů. Muzika léčí a další důkaz nám přinese třeba Ugly Kid Joe nebo Anna K.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Is this some sort of hip music?

se dočkala celé řady cover verzí, ta nejznámější z poslední doby je třeba od Florajdy, který mimochodem poměrně nedávno navštívil Českou republiku. Tohle byla ale verze od Dead or Alive. Hráli jsme You Spin Me Round. Nezastavujeme, máme pro vás jeden hit za druhým, ten další taky dobře znáte. Jsou Strung Out a partička, která si říkala C-Block. Ladíte hitrá.

Sika, Can't Get Out of My Head a Kylie Mino, to byly aktuální minuty na Hit Radio. A ty budoucí, ty budou patřit třeba partičce Baby Birds a hitu You're Gorgeous. Fantastická věc, která vás čeká a nemine. Už za chvíli na Hit Radio.

0: levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Zvonec a konec. Tohle je finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny. Hezký zbytek pondělí.

0: Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: levnězcíny.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Kigary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Náplně hned.

0: pleče a délka, bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: preferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.